0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Music. First. Express FM.

0: to tady.
1: No a co ty jinak? Jsi single teď, nebo? Jsi dement, já se neptám kvůli sobě, ale co holky a takhle, ty jo? Jsi v pohodě, nebo?

si představa šťastného života je asi Fata Morgana, neexistuje, dneska má v kapse Afghánistán, policajt je klient, tak se nemůže nic stát, kdyby přišel další, to by bylo, na to by její tělo asi už nestačilo.

0: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express FM.

chytadlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: Vítr, mířím, bang, easy, práce, díky všem.
1: Express FM. Express.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudba na prvním místě.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Super ceny bez čekání. Na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
7: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Express FM.

0: Novinka. Express FM.
1: Let's go.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá! Na králi zamíchej, ochotnej,
4: mňam, mňam, mňam. Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
9: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Express. Music first. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V čele české delegace na příštím summitu NATO v Tiraně bude prezident Petr Pavel. Uvedla to Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Babiše. Předseda vlády už v červenci uvedl, že nemá problém s tím, aby Pavel na příští alianční summit jel. Chorvatští záchranáři v noci na neděli evakuovali z ostrova Brač přes 230 lidí kvůli požáru. Oheň zasáhl borový les a křoviny na ploše o rozloze 3500 hektarů. Ohrožoval domy a rozdmíchával ho silný vítr. Fotbalisté Plzně v 8. ligovém kole podlehli Olomouci 2-3 a po 6. v sezóně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigma poskočila na 3. místo tabulky, Hradec Králové zvítězil 2-1 ve Zlíně, Pardubice stejným výsledkem vyhráli v Ostravě a Baník prohrál 3. kolo po sobě se skóre 1-9. Utkání mezi domácími Teplicemi a Pražskou Slavií bylo za stavu 0-1 v 65. minutě přerušeno kvůli výpadku osvětlení. Pauza trvala 20 minut. Po deštivém ránu a možných bouřkách nás dnes čeká pozvolné ubývání srážek a teploty až 22 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné pondělní ráno a Radkám obzvlášť, dneska mají sváteček, máme 14. září, Vašku, ahoj.
1: Ahoj, babu.
3: Vašku, ty jsi pek.
1: Já jsem nepek.
3: Krásný koláčky jsem mi přinesl.
1: To pekla Zdenička, žena, se kterou se spotkala minulý víkend na tom
3: nejdánku. Zdravíme Zdeničku. Ano.
1: A ona věděla, že my přijedeme na návštěvu a je to taková žena, která sedne, udělá z prdu kuličku, takže prostě za 5 minut má zaděláno, za 5 kecám, ale za 10 minut má zaděláno na těsto a než přijedeme, tak už je dávno napečeno. A přinese to teplý normálně na tom velkým tácu a já jsem se rozhodl, že se o tuhle radost, byť už tedy trošku vychladlou, s tebou jako
3: ne, podělím. I tak z toho mám radost. Ano. Kdyby tady byl někdo od nás z rodiny, tak by prohlásil takový známý vtip, no to kdyby si přišel k Ivetě, jako k mojí mámě, ta ti dá akorát tak vlhký čipsy. Protože mojí mámě se jednou stalo, že prostě dorazila nějaká návštěva nebo něco a tam už byla ta mísa s těma čipsama, někdo do toho hrábnul a oni už byli úplně, ale úplně mokrý. A od té doby se to snítá hned. Jiný druh ženy.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

0: Ano, tohle byly Fontaine's DC featuring Babu.
1: No, máme teď takovou spolupráci menší.
0: Jedete společně i to tour?
1: No, jako ale chtěla jsem to ještě prozrazovat.
0: A byly by nějaký lístky?
1: Nechci prozrazovat, ale myslím si, že takhle lístky nebudou. Já teda většinu toho jakoby odehraju před arénou. Ale budu tam mít klobouček, kdybyste někdo...
0: Jo, chtěli přispět.
1: No a já samozřejmě doufám, že security mě neodtáhne jako pryč, ale dovnitř. Jo. Vlastně to je taková moje taktika, jak se dostat na ten koncert.
0: Že by šli okolo a říkali, ty, ta není vůbec špatná.
1: Přesně
0: co
1: tak.
0: Kdyby?
1: Ano.
0: Co kdyby?
1: A pak z toho bude virálek, protože samozřejmě neznámá žena zpívala
0: ano.
1: Z Fontaine's DC na stage během koncertu v Praze.
0: To by byl story.
1: Myslím si, že nějaká šance tam je.
0: O penězích. Jenom...
1: O penězích.
0: Tak ta Kateřina Siniaková, tam Sendová, oni to prostě zvládli. Neuvěřitelný příběh, všichni samozřejmě internet vybouchnul takzvaně. Vždycky internet vybouchnul.
1: Internet vybouchnul.
0: Vybouchnul, nevybouchnul. No, ale...
1: Já jsem na to koukala jenom na tom. Na takovým tom onlineovým, jak se ti tam jenom přihazují ty skóre. A jo. Teď furt, že ho vidím. 40-40. Advantage. Ne, holky, hrajte! Vůbec teď zase. Advantage. A jo, 40-40. To není možný. Ale takhle jenom koukáš, jak idioty se tam změní ty. A pak už jenom konec. A já. Jo, dokázali to!
0: No, já tady koukám na ty peníze tady, kolik si naši tenisté odvezli z New Yorku, z US Open, tak hnedka 4 tam mají více než 10 milionů korun na naše tady, jo?
1: Jo.
0: A je to hrubýho ještě.
1: No, takže.
0: Takže
1: 3.
0: Noskova 16,7, Muchova 16,5, Menšík 16,5 a Kateřina Siniaková 15,7.
1: Mm-hmm.
0: Jsou tam tedy 3 ženy, které mají takovýhle částky. Ale hned na to v podstatě se objevil článek, že ty ženy musí teďka trhnout to, co se dá, protože sponsoring a vůbec jako ženský tenis nemá žádný peníze.
1: Nemá, WTA je na krachnutí.
0: Že to prostě krachne, takže co teď neurvou, tak už za další roky asi pravděpodobně ani mít nebudou.
1: No takhle, neurvou to na okruhu, ale já myslím, že to urvou na nějakých exhibicích.
0: Já vím, no, ale otázka je, jestli ještě, když nebudou jezdit na okruhy, respektive nebudou mít...
1: Nevím, co budou dělat. Vůbec si to nedovedu představit, jak to chce jako světový tenis řešit.
0: A holky taky to nevědí, jak se to bude řešit, no.
1: Nevím.
0: Jsou to věci.
1: Jestli zruší i žebříček, nebo zruší ženský tenis. A tak víš co, hele, spousta lidí by na to řekla, na to stejně nikdo nekouká, to nikdo nezajímá.
0: No, tak ty se na to koukala, ale minimálně alespoň jako online, že jo?
1: Já jo, ale nestačilo to.
0: To jim moc jako peněz nehodí.
1: Ne, chápu. Nepomohlo jim to. Myslím, jsem někdy viděla 16 milionů cash do konce roku a potom už...
0: No.
1: Potom už nic. Takže si myslím, že se teď začne řešit, co bude s turnajem mistryň.
0: Jo. Tak možná, no kdo bude mistryně, když se nebudu hrát turnaj potom?
1: No, nikdo. Nebude světová jednička. Myslím, že Sabalenka by byla ráda.
0: I přesto, jak jste pohled, co tam měla na tom kameramu.
1: No, já Sabalenka to táhne celý kednu, protože furt rozbíjí rakety.
0: Jo, a pak je zprostá na kameramany.
1: Jo, to je kvůli ní. Se to ruší, ten tenis.
0: Sakra. Tak jednu věc jsme už probrali takhle v úvodu.
1: To bylo rychlý.
0: No, jasně.
1: To byly v podstatě dvě.
0: Ano.
1: Moje tajna. A ne, že to budete někdo chtít ukrást tu taktiku, ne?

0: oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly CZ. A pohodička na terase taky potěší.
7: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
9: Music. First. Express FM.

0: Sam Fender na Express FM, 7:28, to je aktuální čas. Tak co ta Celine Dion, bylo to dojemný, já
1: bylo
0: jsem
1: teda
0: na to koukal,
1: dojemný.
0: Jak od Donny Summer zpívala I Feel Love, úplně mě mrazilo, jsem říkal, tyjo, to snad ani není Celine Dion, v jaký formě ji zase všichni návštěvníci zase jako viděli.
1: Bylo to naprosto perfektní, závidím každému, kdo v Paříži si užil vystoupení Celine Dion, která se vrátila na stage, tak jak slíbila ve svém dokumentu, pokud jste ho viděli, byla naprosto odhodlaná se vrátit. Dokonce jsem k tomu viděla i nějaký citát, jsem tam ještě vzpomněla, když nebudu moct běžet, tak půjdu a když nebudu moct jít, tak se poplazím. Ale myslím si, že doplazení to mělo teda hodně daleko. Myslím si, že to byl taky výklus, bych řekla. Kdybych to měla nějak spojit. Celine Dion, musím říct, že jsem viděla hned několik videí, vypadala úžasně, náramní to slušelo. Ona samozřejmě miluje boty, miluje módu, takže na všech těch záběrech různých, který jsem viděla jsem tak podle mě 5 různých modelů minimálně jsem měla pocit. Moc jí to slušelo, vypadalo to skvěle, bylo to neuvěřitelně dojemný a navíc už teda oznámila další koncerty na příští rok.
0: To je určitě dobrá zpráva, ale ty říkáš, že jí to moc slušelo, takhle, když máš tyhle ty dispozice, tak na tobě sluší celkem i jako normální pytel, jako, takže si můžeš říct cokoliv.
1: Jo, to jo, ale spousta lidí, i když mají tyhle ty dispozice, tak se oblíct neumí, prostě styl si nekoupíš.
0: Jo, ale tak o to máš zase nějaký lidi, kteří to si to ohlídají.
1: Ale
0: myslíš, že ne? Jo, takhle, je pravda, že a nevím, jak to máte třeba u vás, ale my když někam jdeme, říká, tohle by ti slušelo, to fakt jako prostě úplně se dovedu představit, se do toho oblíkne, říká, to je pecka. A říká, ne, já bych to nenosila.
1: No, takže jsou i takový věci.
0: No. Takže možná i takhle by mohla se Lindy jako
1: dopadnout. Hele, navíc samozřejmě takhle, u těchto dam.
0: Ano.
1: Bývá navíc ještě někdy problém, že dámy v tomto věku se nemohou rozhodnout, zda jsou dámy nebo teenagerky. Takže i když na to mají pořád neuvěřitelnou postavu, tak zkrátka tam dochází k tomu rozporu a i když jim jejich oblíbený gay stylista radí, tak oni vědí nejlíp, teda oni. Takže tady bych chtěla stejně Celine pochválit i za to.
0: Takže pochvala a pochvala a díky,
1: a že nás pochvala a hele, no, nevím. Zabojuju asi, že bych vzala mámu do Paříže, no, zkusím to.
0: No, to byl další důvod, proč internet o víkendu vybouchl.
1: Jo, to bylo hezky. I heard what you said. Just as I was chasing freedom.

0: Ellie Goulding, Black Prada Dress na Expressu 7.34, jdeme na silnice. Jak to tam vypadá a kde se zdržíte? Pravděpodobně na 27 u Žatce. Máme tam dopravní nehodu, dodávka osoba. Komplikace jsou i na D10 ve směru na Turnov. Na 10. kilometru je nehoda. Vidím tady D11, 61. kilometr ve směru na Prahu. Je tam nákladňák a osobák v sobě. A ještě také Brno. 50. Máme tam dopravní nehodu dvou osobáků, a to v Ostravské. A ještě pokud jdete po D2, taky tady se zdržíte, a to ve směru na Brno. Je tam osobák ve svodidlech.
1: Express FM.
2: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
2: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
5: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
6: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Trenirkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
10: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: pondělnímu ránu vždy patří také nakopávač, ale vy si možná říkáte, jo, teď to je jednoduchý, tak tam pustí nějakou rychlou písničku, ale takhle to vůbec nefunguje.
1: Ne.
0: Tady se normálně odehrává hlasování, rešerše, brainstorming, potom různý náslechy a až potom se rozhodneme s Vaškem, čím vás kopneme takhle v pondělí do břicha, ale jakože uděláte a pak jo, a vlastně se vám to bude líbit.
1: Do psycha možná i z druhé strany, to je
0: možná
1: jedno.
0: Možná i z druhé strany, to je jedno, kam to máte dát, tam vás kopneme. Třeba vás bolí hlava, tak my vás kopneme do holení, ať vás to bolí jinde, a tím jsme to vyřešili, aspoň jednu z těch bolestí. Tak, dneska jsme přemýšleli jednoduše. Šli jsme na web expressfm.cz a šli jsme se podívat za Saský Ploškovou do kalendáře.
1: Ano, a našli jsme tam jednoznačné jméno Amy Winehouse.
0: Amy Winehouse by dneska oslavila narozeniny, no a potom už to začalo. Pak jsme zjistili, že narozeniny má taky nás a že oni mají spolu song.
1: Ano, ale ten sedí tak trošku jako na zadečku.
0: No to by vás vůbec nenakoplo, to by vás jen tak možná jako lehce všimralo za ouškem, ale vůbec by vás to neposlalo ani jako, no nikam takhle v pondělí ráno. Takže to jsme škrtli.
1: Pak tam byla nabídka, že bychom zahráli Valery s Markem Ronsonem.
0: Ale to je zase taková klasika, to jsme si říkali, to by chtělo něco jiného na ten nakopávač, tak to jsme taky škrtli.
1: Pak jsme škrtli všechny ty ostatní a zbyla nám tady z toho jedna, ale takový je remixík, jmenuje se to Pumps a udělal ho MJ Cole.
0: No.
1: A to je podle nás úplně ideální nakopávač.
0: Hezké ráno.
2: Raní nakopávač.
3: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ve svatovícké katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od zítřka vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci od soboty 19. září do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti. Kennedyho centrum je pro muzická umění ve Washingtonu je na pokraji bankrotu a už v úterý, tedy zítra, by mohlo zavřít. Napsal to deník The Washington Post s odvoláním na vedení kulturního střediska, jehož vlastníkem je americká vláda. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Mera Sheltona 3-1 na sety. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý grandslamový titul. Po deštivém ránu a možných bouřkách nás čeká pozvolné ubývání srážek a teploty 18 až 22 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné pondělní ráno s datem 14. září po 8. hodině vás zdraví Vašek a Babu.
4: Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno.
3: My jsme tady celý týden koukali, koumali a čekali, až se konečně odtajní, jestli se ta Adele

0: Gracie Abrams, Look at my life, 8 hodin a 8 minut. Tak čím začneme?
1: Drbama,
0: takže Dakota Johnson.
1: No já byla úplně v šoku. Dakota Johnson jsme tady lehce propírali, protože ona, nejenom, že teda máme rozchod s Chrisem Martinem, tak to jsme si odškrtli prvního zpěváka. Potom se Dakota Johnson nepoučila a pořídila si převozníčka zajíčka role modela. Mm-hmm. Se kterým nedávno jsme taky informovali, že proběhnul rozchod. A co ona neudělá? Oni jdou, myslím, že jsem tam někde četla, že šli s Taylor Swift na nějaký drinky v New Yorku. A ona, oni potom vyfotili, prosím, podržte se, jak jde domů s Machine Gun Kellym. Já úplně, cože? Dakota Johnson jde na... Proč? Takhle, já chápu, že ona je jeho typ. Mm-hmm. Evidentně. On má rád jako brunetky. Pěkný. Herečky navíc.
0: Jo,
1: on tak... má taky svůj typ.
0: Hele, tak když si vezmeš Megan Fox, jo, Amber Rose, měl románek s Halsey, Kate Beckinsale, Noah Cyrus, takže a ona zapadla do téhle z té škatulky dalších obětí.
1: No.
0: Machine Gun Kelly.
1: Prostě. Takže Machine Gun Kelly si tady dělá další zářez. Doufám, že Dakota ví, co dělá.
0: No nebo možná neví, že to zjistí až zase za pár měsíců. Nebo možná, že už to takhle ví, ale už je tak trošičku třeba i pozdě.
1: Samozřejmě budeme muset asi ještě počkat.
0: No.
1: Protože jsem neviděla žádný, protože my jsme, jako pochopili jsme samozřejmě, že tam všude bylo, že strávili spolu noc, byly tam ty paparazzi fotky, jak oni se tam trošku jakoby plíží do toho domečku, ale ráno jsem neviděla fotky, jako šli spolu na brunch, odcházel Machine Gun Kelly, jakože shame walk domů, rozcuchanej s bundou přes rameno, nebo byla ještě snídaně, nebo jak to jako vypadá. Řekli si, napíšu ti, ale pak už si sobě nevozvu, to ještě nevíme, na to ještě čekáme.
0: Mm-hmm, takže je tam hodně velkých otazníků.
1: Je tam hodně a velkých otazníků.
0: Ale já si myslím, že v tuto chvíli už jako paparazzi jsou připraveni.
1: Jsou ready naprosto.
0: A ty už čekají na jakoukoliv jenom náznak nebo chybku, která se objeví a hnedka nám to samozřejmě skrz nějaký ty bulvární média.
1: Ano, samozřejmě.
0: Nějaký Page
1: Six. A zdroj blízký páru. Zdroj blízký páru, až něco prozradí, já už jenom čekám, kdo bude ten zdroj blízký páru. A samozřejmě s dalšími informacemi pro nezaměstnané i za malou chvilku.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
6: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
11: A pro co?
10: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
11: Jasně, co mi vybereš?
10: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
12: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
13: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
14: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
15: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Express. Music first. Express FM.

0: Vašku, uvařím teď takovou snídaňovou kaši. Před tou půl devátou.
1: Dobře.
0: Jo? Bude to jako kašička vanilková.
1: A bude tam jako
0: v ní budou voříšky, sušený ovoce, trošku marmeládky, ať to máme sladší a možná ještě navrch to posypu s trouhaným kokosem, jo?
1: Dobře, tak. Nedával bych tam nic kyselýho, protože to my pejskové nemáme rádi.
0: Ne, to nebude nic takovýho. Tak, hele, vždycky to můžeme hodit prasatům, že
1: dobře.
0: Jo? No, hele. Nicole Kidman poctivě, ale poctivě jede prestur ke svému novému filmu Magická posedlost 2.
1: Ano.
0: Dvě čarodějné sestry, Sandra Bullock, o čem to bude, nevím, chystám se na to, je mi to vlastně jedno, prostě miluju to, včera jsem koukala na jedničku, znovu musela jsem se to občerstvit.
1: Jasně.
0: Tak. A Nicole Kidman mimo to samozřejmě si udělala taký výlet a byla v show Jimmyho Fallona, kde samozřejmě taky musela padnout řeč na Adélu, která aktuálně jede se singlem Nicole Kidman.
1: Ano.
0: Takže tam ukazovali záběry, protože ona se v tom klipu samozřejmě inspiruje různými filmovými rolemi Nicole Kidman. Nicole Kidman se tam k tomu vyjadřovala, jakože samozřejmě ví, o koho jde, že to sleduje a tak dále a je jako fanoušek.
1: Zatím jsem v obraze.
0: Na což Jimmy Fallon teda v podstatě už prozradil, že Adéla se chystá do show Jimmyho Fallona, takže zatím čekáme, který den to bude. Předpokládáme, že zaspívá živě a samozřejmě padne pár otázek. K tomu my jsme poctivě sledovali, jak si povede její debutové album Prima v Billboard 200, tedy v americké albové chart.
1: A už to víme.
0: Už to víme, já jsem typovala, že by to mohla být ta top 5, potom jsem trošku, jako jsem říkala, možná asi ne, možná jenom uvidíme. Nakonec to ale vyšlo, 56 tisíc prodaných kusů, nebo ekvivalent je to zase mix fyzických kusů a těch streamů.
1: Kolik bylo fyzických?
0: Fyzických 31 tisíc, což mi přišlo jako hodně velký číslo.
1: To je super cifra.
0: Super číslo, jakože s tím může být spokojená. A nakonec je z toho aktuálně tedy v Billboardu 100 krásné čtvrté místo.
1: Mm-hmm.
0: Což si myslím, že je moc pěkná brambora, ale samozřejmě fanoušci budou dál streamovat a
1: jsou výzvy vlastně na těch profilech. Musíme to streamovat, musíme ji podpořit, aby prostě dosáhla toho vrcholu.
0: No, ale na vrchol to bude mít docela těžký, jako šlo by to, ale přece jenom, když se podíváme, kdo je ještě před ní, tak je tam Morgan Wallen, ten ještě pořád prodává 60 tisíc kusů svého alba I'm the Problem. Olivia Rodrigo ještě pořád prodává 64 tisíc kusů svého alba You Simply Say I Forgot My Love. A pořád ještě tady je ta čůza Ella Langley, country americká hvězda, která boří taky i singlovou Billboard chart. A ta pořád ještě prodává svého alba Dandelion 67 tisíc kusů. Myslím si, že to byl po pár týdnech návrat na jedničku. Takže Prima to bude mít těžký, ale samozřejmě i vy můžete pomoct, když budete streamovat, kdo ví, třeba příští týden z toho bude i bronz.
1: To by bylo fajn. Takhle, my samozřejmě, ona je Slovenka, ale v podstatě jakoby naše, furt to bereme, jako že to je ta naše holka, no.
0: No jasně, vidí
1: naša. Navíc u nás bude mít koncert, ne na Slovensku, u nás.
0: U nás.
1: Ano, častý vodobitě.
0: Ano, aha, takže nič. Gratulujeme, no a těšíme se, co Adéla předvede u Fallona.

0: Adela KGB, 8 hodin a 31 minut, už nám uteklo z nového dne s datem 14. září. No a jak to vypadá na silnicích, upřímně teda nic moc při pondělku, ale to je tak jako zvykem. D1 168 km ve směru na Brno, dopravní nehoda, auto tam skončilo ve svodidlech. Komplikace jsou třeba na D7, exit 21, nákladňák a dva osobáky. Pokud jedete od Žadce ve směru na Plzeňskou, máme tam dopravní nehodu, dodávky a osobáku. Mladá Boleslav, tedy D10, 44 km ve směru na Turnov, osobák a motorka. A také i v hlavním městě se dějou nějaké komplikace. Máme tady dopravní nehodu třeba na Pražském okruhu 26. km směr D7. Osobák a nákladňák a blokují připojovací jízdní pruh.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama?
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
4: Prague Sounds, the festival.
5: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
6: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
14: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
15: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
16: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
17: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v Průhonicích a na webu panmatrace.cz.
18: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
19: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3. www.autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Music. First. Express FM.

0: Tohle jsou Rudimental a Break My Heart. Na místě, kde Tennessee vítá svět, je příhodné, aby mezinárodní letiště v Nashvilleu neslo jméno oblíbené dcery našeho státu. A tak 6:0 bylo odsouhlaseno, že letiště v Nashvilleu se bude jmenovat pod Dolly Parton. Stalo se tak v pátek, tohle z toho rozhodnutí, a já jsem se zeptal umělé inteligence, kolik asi tak stojí takové přejmenování, takový rebranding letiště. A hodilo mi to, že to je podle nějakých předchozích analýz zhruba 10 milionů dolarů, což mně přijde docela jako málo, 235 milionů korun. Co se tam musí stát? Jako, bude se měnit infrastruktura a značení, což by měly být asi 4 miliony dolarů. To, že prostě tam máš, jsou tam nějaký ještě Dollywood Foundation, že tam spolu spolupracují, jasně, takže tam bude nějaký branding a marketing, tak 2,5 milionu dolarů, administrativa a provoz, to je asi taky 2,5 milionu dolarů, že tam jsou nějaký smlouvy, nájemní dohody, aerolinek a tak dále, to všechno se musí vlastně znova přepsat. A jinak pak tady jsou ještě samozřejmě nějaký další ta infrastruktura značení, to, že prostě máš ty nápisy, že máš ty navigace na těch silnicích, no, a tak dále. Tohle všechno se jako musí změnit. Do merče, tam se budou muset samozřejmě nalít nějaké peníze, ale na druhou stranu to zase přinese zisk. Na začátku tam budou samozřejmě náklady, ale každý si bude chtít odnést z tohohle, z toho letiště vlastně nějaký novej dárek, který nese označení Dolly Parton. Takže asi tak. A otázka samozřejmě také zní, kdo to všechno zaplatí. A tady se píše, že pro daňové poplatníky v samotném státě Nashville je to dobrou zprávou, že městská kasa nezaplatí nic, náklady pokryje ministerstvo dopravy státu Tennessee. Takže jako, takže asi tak, no.
1: No, já jsem tady ještě mezi tím koukala, kolik to stálo nás, když jsme přejmenovávali na letiště Václava Havla.
0: Kolik to stálo?
1: No, tady píšou, tady je nějaký článek Dopravní noviny, to byl teda rok 2012. Přejmenování letiště v Ruzyni by vyšlo na 15 milionů korun. A tady je nějaký AI přehled, který se mi, se přiznám, nechtěl jsem je tam už úplně proklikávat. Tady píšou, že tehdy to měla teda zaplatit vlastně společnost jako letiště. A tady přesná a detailní účetní suma nebyla ze strany společnosti nikdy kompletně a samostatně zveřejněna. Ale tady to je jako to, mě, to byl odhad tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska, předpokládám, že mnozí na něj teď s láskou vzpomínáte, 10 až 15 milionů korun.
0: No.
1: Byl teda odhad, ale finále nevíme. No.
0: A to taky není moc, ale když se to...
1: Není to moc, znaš. A ty jsi měl, kolik to tam bylo?
0: Tady to bylo 235 milionů.
1: 235.
0: Na naše teda.
1: No jasně. No tak ono taky to je...
0: Trošku porovnání těch.
1: Trošku porovnání jenom jako pro ten...
0: Ano, ano, ano. Takže tolik tedy informace. Kolik to všechno vlastně stojí? To je peníze.
1: Poštovačky. Express. Express ráno. Express ráno.

0: A vyhrála finále světového poháru v Mexiku, na které se kvalifikovala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji v Saltillu. Pro 8 nejlepších závodnic sezóny, 2 domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Katrinu Bauerovou. Po deštivém ránu a možných bouřkách nás čeká pozvolné ubývání srážek a teploty 18 až 22 stupňů.
1: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
1: Na Express FM.
2: Krásné dobré ráno, my s Vaškem doufáme, že jste měli fajn víkend. Tady u nás v kanceláři už se také pomalu, ale jistě trousí navrátilci z dovolených z víkendu, takže i my tady už jedeme small talk. A jak jste se měli a co jste viděli a počasí?
0: Mimochodem, myslím si, že se to trošičku změnilo. Nechceš cuketu? Tak se změnilo. Nechceš houby, já už nevím, co s tím.
2: Ano, přišel Pepa. Pokud vy nevíte, co s houbami, tak nevím, podívejte na proženy.cz, tam budou určitě nějaký tipy na houbové recepty. Já mám pro vás tip na novou deskovku, páč, my jsme o víkendu jeli, já jsem koupila novinku, tak jenom, nebo takhle.

0: Tak mládeži, Olivia Rodrigo, The Cure, a já tady mám léčbu na nudu.
1: No tak to jsme teda zvědaví, co pak to bude dneska za deskovou hru, kterou budeme hrát. Není to ta od toho Títe Matějky?
0: Matějka, yes. Tak, budete potřebovat, mládeži, pastelky, důvtip a bude se dařit možná lépe těm, kteří odehráli několik set partí Tetrisu. Hra se jmenuje Kartografové, ne, je to už starší kousek, takže možná někteří z vás máte doma. Já jsem tady lákala na to, že to může hrát 1 až 100 lidí, tak to trošku přeháním, to je taková marketingová hříčka z obalu této hry.
1: Já tady vidím maximální počet hráčů 5, jako.
0: No, ale
1: zas takovej stůl nemáš.
0: Teoreticky to můžeš hrát jako kdyby v neomezeném počtu hráčů. Prostě tolik lidí, kolik dostane tu mapku, do které zakresluješ, tak tolik lidí to může hrát. Je to úplně jednoduché, každý z vás má, jo? I doporučuji mít k tomu ty barevné pastelky. Lépe se pak orientuje v tom, co děláte, a lépe se pak i počítá. Takže pastelky. Potom každý z vás dostane arch čtverečkovaného papíru, do kterého budete právě zakreslovat to, co jako kartografové údajně teda nacházíte v tom herním plánu. Potom tam máte taky kartičky, které taháte podle ročních období. A tam každá ty kartičce máte vždycky, že máte třeba nakreslit buď lesíky, nebo vodičku v nějakém určitém tvaru. A vy se do toho pouštíte podle toho, co se zrovna boduje. Jo, a vy zase bodovat se může různě, já nevím. Lesíky, které se dotýkají okraje mapy. Domečky, které se nedotýkají hor. Pole a vody, které se dotýkají navzájem. A vždycky si vytáhnete ty karty, co máte plnit, a potom si taháte karty, co máte kreslit. No a takhle jako dementi, my jsme celý víkend s těma pastelkama kreslili do těch mapek. A bylo to ale vtipný. Je to roztomilý. Za prvý je to sranda, trošku se samozřejmě vrátíte do těch dětských let s těma pastelkama. Mm-hmm. To je první, že se tam jako kreslíš, tohleto.
1: Takže třeba pole jsou žlutý?
0: No, ano, pole jsou žlutý.
1: Voda modrá.
0: Voda je modrá.
1: Les zelený.
0: Les je zelený.
1: Barák.
0: Barák je takovej oranžovej jako cihlovej. A potom tam můžeš ještě dělat různý takový jako mezírky a tohleto. Dají se k tomu dokupovat různý rozšíření, že tam máš třeba mapy, na kterých, já nevím, je led, nebo jsou tam nějaký sopky, na které nemůžeš něco zakreslovat, nebo pokud k ním zase přikreslíš něco, tak to dělá tamto, takovýhle různý jako krávoviny. A plus je to ještě jako fajn v tom, že si můžete škodit, protože součástí toho balení jsou ještě takzvaný přepadení. Vždycky v každém tom ročním období si jedno přepadení přidáte do toho balíčku, odkud taháte, co máte kreslit. No a když je přepadení, tak si mezi sebou vyměníte tu svoji mapičku a vy tam záškodnicky namalujete zase ten tvar, nějaký tetrisovej, do té mapky a potom si tam na konci vždycky každého toho ročního období počítáš body a odečítáš si body právě za ty příšerky, které zůstanou jako neobklopený.
1: Rozumím tomu dobře, že jako to má i různé tvary ta voda, nebo to je jenom jeden jako čtvereček?
0: Ne, ty máš různý čtverečky, je to prostě fakt, vždycky ti to
1: jako Tetris, takže to skládáš dohromady.
0: Je to Tetris, takže máš prostě klasický čtvereček 2x2, nebo máš takový to jako
1: tečko. A co se stane, když už nemá místo, když jsem to blbě jako rozvrhnul?
0: Když nemáš už žádný místo, tak většinou musíš někam do plánku už zaškrtnout pouze jenom jeden čtvereček vybrané té
1: položky
0: jako toho.
1: Ale pole. Vlastně nemáš tolik bodů potom, nebo
0: přesně
1: nemáš žádný.
0: No to se mi zrovna třeba stalo včera, že přesně jsem tam měla, ještě se znova počítali právě lesy na okraji mapy, ale já už jsem neměla kam zakreslit takový velký téčko 3x3. Mohla jsem prostě ještě nazbírat 3 body, ale už jsem nemohla, protože už jsem tam neměla kam to téčko udělat, takže jsem musela udělat jenom jeden čtvereček a získat za to jenom jeden bod.
1: Takže to byl tip na deskovou hru Kartografové.
0: Ano.
1: A na příští týden si děti přineste vlnu, kladívko a vrtačku, budeme hrát další hru.

0: Jason Status, Jay Haas a Irach, Disgruntled, za malou chvíli další porce hudby, Florence and the Machine, Crystal nebo Temper City, Reverse Psychology.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošli to heslo, jinak tě nepodle.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
7: O2. Více ze života.
8: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
9: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
10: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
11: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
12: Leny přitvrdila. V novém headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
17: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
18: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
19: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
20: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
21: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
22: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
23: Express FM.
24: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Florence and the Machine a Ship to Wreck, 9 hodin a 29 minut. Před námi je soutěž. Já teda soutěž, to slovo jako nemám rád.
1: Ne, proč ne?
0: No, protože soutěž je nějaký jako, když... To jsou spíš takové jako závody.
1: Jo, bych takhle,
0: řekl, že, já bych řekl, že prostě pojďme si zahrát o něco.
1: Pojďme si o něco zahrát, jo, a to zní hezky. Máš jo? Pravdu, soutěž to zní tak jako až krvelačně, že by se mohli jít lidi po krku, že jo?
0: Jo, ano. A prostě mně to přijde jako hra, je to takový jako... Takový veselý, takové hravé.
1: Pojďme si zahrát.
0: Ano.
1: Máme tady pro vás, celý týden vám budeme dávat zákeřné otázky, vy nám budete posílat správné odpovědi a na konci týdne vybereme jednoho, který od O2 získá výherní balíček, ve kterém jsou O2 Pods Ultra, O2 Tech a také O2 Powerbanka. Proč aktuálně teď soutěžíme s O2 je, protože on nám začal nový školní rok, děti se nám vrátily do školních lavic a do těch školních lavic se nám vrátily s mobilními telefony. Nebo takhle, oni samozřejmě někde v lavicích nesmí mít mobilní telefon, ale O2 nadace se nechala udělat nějaký průzkum a zjistila, že 97% dětí na základní škole má mobil a že na něm tráví 3 až 4 hodiny denně. To znamená třeba takovou jako jo, třetinu dne.
0: No, je to
1: moc. Může se někomu zdát moc, samozřejmě otázka je, co na tom telefonu dělají, s kým se tam povídají, komu co posílají. Hodně se taky v tom průzkumu ukázalo, že komunikují s AI, že třeba pokud s nimi vy dostatečně nemluvíte, tak oni si místo toho povídají s tou umělou inteligencí a tak dále. No a O2 se rozhodlo, že s tím tak trošku všem pomůže, s tou bezpečností dětí v tom kyberprostoru. Udělali web www.bezpečnevsíti.cz, kde jsou různý kvízy, podcasty, články. Není to teda jenom jako pro rodiče o dětech, je to celkově si myslím o takovém o bezpečí prostě v tom kyberprostoru, jsou tam samozřejmě příběhy i o tom, jak umělá inteligence změnila podvody. Jo, vlastně když vám třeba volají i tím hlasem nebo vám, že ho píšou na ty čísla, takový to je, mami, potřebuju, prosím tě půjčit peníze, ztratila jsem telefon.
0: Je to tak?
1: A všechny tyhle ty různé věci. Právě kolem těchto těch témat se budou i točit ty naše otázky ve hře. Jak se vyhnout soutěžní otázka? Otázky v naší hře, ano. Přesně tak.
0: No v téhle hře máme soutěžní otázky.
1: Ano, v téhle hře máme soutěžní otázky, to takhle máme. Pokud byste se tady chtěli zapojit, tak prosím vás, napište nám správnou odpověď na rano@expressfm.cz. No a dneska se ptáme, co dělá takzvaný troll v internetových diskuzích.
0: Mhm. No, takový troly máme i v naší diskuzi ohledně Lady Gaga. Ne, teďka na sociální
1: ty
0: sítích.
1: Máme trošku, no.
0: Tam nás teda jako trochu trolej.
1: Prostě nás tam trošku
0: nebo
1: trolej. Nebo jí vlastně trolej, no. Malinko jí tam hejtěj nás trolej. No, hele, můžete se tam samozřejmě trošku inspirovat. Jak říkám, správnou odpověď na naši otázku, teda co dělá takzvaný troll v internetové diskuze, nám napište na rano@expressfm.cz.

0: Tohle jsou Temper City, Recycle G938. Jak to vypadá na silnicích? Je to samá nehoda, D11, 61. kilometr ve směru napravo, dopravní nehoda. V Praze, Pražský okruh, 25. kilometr na D1 směrem, dopravní nehoda. Ve směru na D1 také i hnedka vedle je nějaká další komplikace. Je to 26. exit, osobák a nákladák. Komplikace v tuto chvíli jsou třeba i na trase Hradec Králové směr Holice, tam máme dopravní nehodu osobáku a těch dopravních nehod je opravdu hodně, takže při pondělku počítejte s opravdovým a velkým zdržením.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
1: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u Webglobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Červené víno na světlém koberci?
5: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Skonto nábytek.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
8: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
9: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
10: A pro co?
9: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
10: Jasně, co mi vybereš?
9: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
0: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
11: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
14: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
15: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
16: Trenírkarna.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
16: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
18: Express. Music first. Express FM.

0: Řekneme jim to, nebo to zamlčíme?
1: Ne. Robin říká, co k čemu a my si s váma chceme promluvit.
0: Ano. Klidně se k tomu sedněte, protože to bude nadlouho.
1: Možná se i něčeho chytte.
0: Něco, co jste ještě nečekali za poslední tři neděle.
1: Se to vůbec nedělo.
0: Nedělo,
1: ano. Ne. Je to opravdu výjimečný stav, jsme tu o hodinu díl. A budem celý týden, protože Míša odjela na zaslouženou dovolenou.
0: Tak a teď už můžete vstát a můžete se pustit.
1: Přesně.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanec za motoristy Filip Turek se musí omluvit hnutí Duha za výrok o parazitech. Rozhodl o tom nepravomocně Městský soud v Praze. Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou provádět očkování lidí starších 18 let, dnes projedná vláda. Týkat by se to mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. 5 let se potýkal s rakovinou. Prostějovský rodák byl prvním českým fotbalistou, který se výrazně prosadil v Anglii. Od roku 1990 po odchodu z Baníku nastupoval za West Ham, za který odehrál 318 zápasů a v roce 1991 byl v klubu vyhlášen nejlepším hráčem sezóny. Po deštivém ránu a možných ještě bouřkách nás čeká dnes, tedy pozvolné ubývání srážek, bude se také vyjasňovat a teploty budou mezi 18 až 22 stupně.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vidíš to, zrovna jsem o tom Luďkovi mluvila, podle mě 14 dní zpátky to bylo. Protože to byla česká stopa v novém traileru Harry Potter seriál.
1: Luděk Mikloško.
3: Luděk Mikloško tam byl, byl to takový jako chyták, protože jeden z těch spolužáků Harryho Pottera, který s ním bydlí na té koleji, je fanoušek West Hamu a jak se to odehrává v 90. letech, tak tam má zrovna plakát ze sezóny, kde on tam hrál.
1: Fakt?
3: Mhm.
1: Tak to jsem vůbec netušil.
3: No, já jsem vůbec nevěděla, že je nemocný, takže já jsem to byl tady, taky jsem se o tom bavila a najednou taky jsem to dneska viděla, že zemřel, tak říká, zrovna jsem o něj mluvila 14 dní zpátky, že takhle, no, takováhle škoda. Co nás čeká? Před náma je teda ještě hodina, Míša je na dovolený, už jsme to říkali.

0: Očekávalo se, že Swedish House Mafia na příští rok naplánují zase nějakou šňůru, nějaký šau a nakonec se na to vybodli a udělají si jenom 4 koncerty. Opět to bude v Göteborgu, tentokrát to klapne, nebudou jako kvůli tomu počasí
1: a
0: asi nic zastavovat.
1: Věřit, jo.
0: Můžeš, nemusíš, 2., 3., 9., 10. července budou mít právě na tom stadionu u Levy, budou mít tenhle show. Žádná další evropská vystoupení v arenách, na stadionech ani na festivalech nejsou plánována. Tak jenom byste věděli. Jinak já bych vás rád pozval do kina.
1: No.
0: A je úplně jedno, na jaký film.
1: Aha.
0: Totiž budou kinodny, což je první v podstatě jako den, kdy se spojily česká kina. A,
1: je to vlastně takové jakoby kinobraní?
0: Je to takový kinobraní.
1: Nebo filmobraní by to asi mělo být. Filmobraní během kinodnů.
0: Může to být.
1: Se do toho zamotávám, máš radost?
0: Super.
1: Taková hezká zpráva to mohla být.
0: Ano.
1: Držnou po Barbar.
0: Dobře, tak chtěl jsem říct, že jenom, že 19. a 20. září, což je sobota a neděle, můžete vyrazit do vybraných kin, které najdete právě na webu kinodny.cz, což jsou v podstatě regionální kina, jsou tam ale i multiplexy a ty kina a ty filmy jsou jenom za 100. Ha!
1: Cože?
0: No, to je totiž na tomto zajímavý. To je, že do kina můžeš vždycky, ale za kilo, to jen málo kdy. Dneska vlastně jako návštěva kina to žaduje skutečně jako termín po výplatě, když se k tomu ještě nejenom k těm stupenkám koupíš ještě nějaký ten, nějakou tu dobrůdku, viď, nějaký ty popcorníky na časy.
1: A slevička na střední menu by nebyla.
0: Tak to ne, to ne, ale na filmeček dostanete slevičku, takže nezaplatíte třeba 270 korun, ale jenom to kilčo. Takže o tomto
1: takže
0: víkendu.
1: Takže si můžu dát velký menu.
0: Jo, můžeš si dát ano.
1: A neušetřím nic.
0: Ne.
1: A to se vyplatilo.
0: A to se vyplatilo. Takže podívejte se na kinodny.cz, kde to máte, kam to máte nejblíž, jestli náhodou právě u vás tam nejsou nějaký ty filmy, které byste chtěli vidět a jsou tam normálně ty Oasis a tak dále, takže je na co koukat, ne, že ne. Role Model High Hopes teď.

0: Seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí si tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
6: O2. Více ze života.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
8: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
9: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
10: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. plachtovéhaly@agrodabaky.cz.
11: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
16: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
17: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
18: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
19: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
20: Express. Music first. Express FM.

0: Koukla jsem se tady na zůstatek a zjistila jsem, že se nemůžu zúčastnit aukce.
1: A čeho? Jaký aukce?
0: Čtu tady na Seznam zprávy CZ, že dělají aukci s Ďábel nosí Prádu 2. Mhm. Mají tady docela zajímavé věci. Nejdražší kousek z celé aukce bude zřejmě platinový náramek, který nosila Emily Blunt. 20 až 30 tisíc dolarů odhadují cenu.
1: Ano.
0: To je Tiffany & Co., ale samozřejmě za mě si myslím, že největší zájem bude o ten svetr J. Crew v té barvě Cerulean. To je totiž jedna z těch nejslavnějších scén Ďábel nosí Prádu 1. Když vlastně oni tam vybírají, že jo, ten pásek v té kanceláři té Mirandy a ona a ta Anne Hathaway se tam zasměje, jako že ty pásky vypadají stejně. A Meryl Streep jí potom vysvětlí, že to byli vlastně oni, kteří vybrali ten hnusný modrý svetr, který má na sobě. A oni vlastně potom pro tu dvojku udělali jako kopie. J. Crew udělala jakoby limitovanou edici replik pro ten druhý film. Myslím, že Meryl Streep v tom dokonce byla v nějaký talk show, protože to je fakt taková jako legendární věc. Takže ty jdou taky do té aukce a to, o to si myslím, že bude hodně velký zájem. Ale jsou tam samozřejmě i ty červené lodičky, co měla na sobě Meryl Streep. Některé věci jsou dokonce jako podepsaný herci a tak dále. Takže velice zajímavá záležitost pro fanoušky tohohle toho filmu. Jinak výtěžek teda jde nakonec na charitativní organizace, na výbornou ochranu novinářů a Rada amerických modních návrhářů potom získá teda podíl z této aukce v aukční síni Christie's v New Yorku.
1: Tak vidíš, ale tak zadlužit se kvůli takový věci pro dobrou věc.
0: Pro dobrou věc.
1: Pro dobrou věc. Úvěr, půjdeš do té banky.
0: Tak máš
1: na co byste potřebovali
0: podívám
1: ty peníze.
0: Se,
1: no, víte,
0: to...
1: je to taková charita.
0: No já ne, já se podívám na taňák na takový ty předschválený. Tam podle mě nemusíš říkat, na co to chceš, ne?
1: A jo.
0: A na co chcete? Na modrý svetr. Víte, ale on není modrý. On je cerulean.
1: No,
0: cože?
1: To nevím.
0: No, to na svetr.
1: A tady si pořádně...
0: Opravdu je to nutné.
1: Ano, tady si pořádně přečtěte tu smlouvu. RPSN, asi milion.
0: A pak si vím, že si ten svetr oblečeš a on bude kousat.
1: Navíc si ještě nebude.
0: A bude ti ještě připomínat, takže na tohle jsem si vzala půjčku, jo. Strašně to kousat.
1: A každý měsíc to bude kousat víc a víc.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds. Festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
4: Prague Sounds, the festival.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
8: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
9: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
10: A pro co?
9: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
10: Jasně, co mi vybereš?
9: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
10: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
11: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
12: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Babu, ještě než se rozloučíme, já bych potřeboval udělat trošičku jasno, některé věci trošku jsem nezaznamenal,
1: ano.
0: Že by jako paní Gagová byla jako v tom jiném stavu a já jsem četl takový jako ten titulek, že přivítali do rodiny,
1: ano.
0: Jako nový přírůd nebo přírůstek, jako byla nějaká slavobrána, bylo tam jako vítejte a sfouknul se dort, nebo jak to proběhlo, já to totiž, jako tohle to mě úplně uniklo.
1: Ne, oni...
0: Nechali si to?
1: No, oni trošku z ničeho nic, prostě paparazzi viděli, že Gaga chodí s miminem.
0: No.
1: A přiskřkli jí to, že to je její dítě.
0: Takže to není její.
1: No, předpokládá se, že to je její dítě.
0: A ona byla těhotná?
1: Asi jo. To nevím. Já jsem si taky nevšimla, že by měla někde nějaký břicho. Jako, já jsem potom o víkendu nějaký sestřihy, že tam někde byla s nějakým jako bříškem trošku, ale někteří se samozřejmě domnívají, že to mají přes surrogátní matku, což je dneska úplně jako
0: běžná,
1: naprosto běžná věc, obzvláště v těchto kalifornských krajích. Navíc Gaga je jako její 40, takže není to už úplně nejjednodušší taky v tomhle věku otěhotnět a tak všechno, že jo? A do toho si samozřejmě nechci zkazit postavu.
0: Jasně, tak já taky jako otec bych taky nechtěl, aby se mě pokazila postava.
1: Že jo, aby se ti pokazila postava právě. No, takže ano, ale vůbec ještě nevíme ani, jak se jmenuje, jestli to je kluk, holčička,
0: no, já právě to
1: jestli
0: mě bylo
1: to je jenom
0: jako
1: Little Monster.
0: Mně to bylo takový právě nejasný, no. Takže tak, jo. Tak děkuju, že jsi mi do toho vnesla alespoň trošičku jasno.
1: No to nevím, jestli jsem do toho vnesla jasno, ale
0: je mi jasný, že teďka v tom nemá nikdo jasno, ne. A budeme čekat, až se paní Gagová vyřeší.
1: Ano, ale vyjádří. Prostě Lady Gaga má Baby Gaga.
0: Baby Gaga, tak děkujeme pěkně.
1: A myslíš si, že první slovo bude mama nebo Gaga? Nebo Gugu?
0: Tak to opravdu tady jako netuším.
1: Ne.
0: Ale mama, to takhle bývá.
1: No. A já typu Gaga, že řekne nejdřív.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 11 hodin a pojďme si poslechnout, co je nového. Ve svatovícké katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Od soboty 19. září do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti. Kennedyho centrum pro muzická umění ve Washingtonu je na pokraji bankrotu a už úterý by mohlo zavřít. Napsal to v neděli deník The Washington Post s odvoláním na vedení kulturního střediska. Jehož vlastníkem je americká vláda. Tenistka Kateřina Siněková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila dvoustý týden v čele světového žebříčku čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je jen pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Dnes nás čeká už jenom pozvolné ubývání srážek, vyjasní se a teploty budou od 18 do 22 stupňů. To byly zprávy v 11, připravena už je Veronika Koloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
5: Na kráji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
6: Řízla jsem se. To jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
7: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
8: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
11: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: 11.23, moc vás zdraví Veronika, doufám, že se máte krásně. Věřte, nevěřte, já jsem měla normálně covid, takže jsem tady ve čtvrtek a v pátek nemohla s vámi být, abych nenakazila své kolegy, takže děkuji jim, že to vzali za mě. No, tak asi v letadle jsem to chytla, prostě mě to vykolejilo, vyřadilo. Chtěla jsem jít o víkendu na Korzo Krymská, což je naše tady taková pražská událost, kde je taková malá ulička ve Vršovicích, úplně zaplní lidma, muzikou, je to taková sousedská slavnost, no tak samozřejmě jsem ohleduplná, takže jsem místo toho jela na výlet a jela jsem na výlet na Hvězdárnu Ondřejov a to vám řeknu, to je teda nádherný místo, moc doporučuji, v Ladovském kraji, nedaleko Hrusic a nedaleko Senohrab třeba a jednak je tam krásná secesní hvězdárna, ale taky jsou tam takový velký mega vysílače pro ufony na příjem signálu s úplně bezkonkurenčním výhledem do krajiny. Takže moc doporučuji jako podzimní výlet. Pustíme si Gang of Youth a pak se samozřejmě dostanu k obrovský hudební události dnešního dne a to je koncertní klubový návrat skupiny Color Factory.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Skupina Color Factory, to je zásadní kapela 90. let, která je velmi úzce spojená s filmem Šeptej, protože 7 skladeb skupiny Color Factory se objevilo na soundtracku, se objevilo v tomto filmu. No a Šeptej letos slaví 30 let od premiéry a proto se Davidu Ondříčkovi podařilo umluvit skupinu Color Factory, přesvědčit jí, aby na mezinárodním festivalu Karlovy Vary odehrála comebackové koncerty. Ty koncerty byly dva, každý byl trochu jiný. Ten jeden byl před premiérou té restaurované verze Šeptej, která proběhla v Karlovarském divadle a na které byl také náš prezident Petr Pavel. Tam Color Factory odehráli takový akustický set. No a potom večer už hráli ve venkovním prostoru. Já jsem tam byla, ten koncert byl naprosto fantastický. Strašně to kapela šlapalo po těch, já nevím, 25 letech, nebo jak dlouho spolu nehráli. Hráli v 7členné sestavě, basu po Honzovi Čechtickém přebral Jan P. Muchov, no a Davidu Valencovi to zpívalo snad ještě líp než za mladá. No a byl to prostě úplně fantastický koncert. A už tehdy nám David Volanec v rozhovoru říkal do rádia, že neskončí zřejmě u jediného koncertu, protože je to spolu baví a našli znova prostě společnou notu a chtějí vlastně to dlouhé zkoušení, které měli před tím Karlovarským festivalem, ještě zúročit a že bude určitě v listopadu koncert v Roxy. A dnes už víme, že koncert nebude jenom pražský, ale koncert bude taky brněnský, takže ta zásadní data, která dnes skupina Color Factory zveřejnila, 18.11. klub Roxy, 25.11. brněnská Fléda, vstupenky jsou v prodeji už asi hodinu a půl, takže se račte pořídit, abyste si to mohli užít, protože vám slibuju opravdu skvělý zážitek. A my si teď od Color Factory pustíme love song, který se jmenuje Kiss Me.

0: Chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí. Vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
1: Počkej, ty už si uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť si začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
3: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express.
14: Music first.
15: Express FM.

0: Kdo pak má dneska svátek 14. září? No je to Radka, Radky, všechno nejlepší vám přeju. Teď mám pro vás nachystanou čerstvou novinku našeho playlistu, kterou hrajeme teprve asi 5 dnů. A je to novinka od americké indie kapely Dive, která oznámila, že vydá svoji 5. desku. Ta se bude jmenovat Zirp, vykřičník, a vyjde 30. října. A my si z ní teď zahrajeme čerstvý single, který jsme Kid jako dítě.
1: Novinka. Novinka. Express FM.
2: Dive. Kid.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Zpěváci celého světa by se měli mít na pozoru, když je poblíž Dakota Johnson a když je náhodou zrovna volná. Po Chrisu Martinovi z Coldplay a Tuckeru Pillsburymu, tedy zpěvákovi role model, zřejmě ulovila dalšího, a to Machine Gun Kellyho. Prý se významně začali přátelit po svatbě Taylor Swift, ale vzhledem k tomu, že si každý střeží své soukromí, bude chvíli trvat, než se dozvíme cokoliv konkrétního. Právní zástupci společnosti Samsung se domáhají zamítnutí žaloby zpěvačky Dua Lipa ve výši 15 milionů dolarů kvůli neoprávněnému použití jejího obrazu na krabici s televizí. Společnost tvrdí, že zpěvačka nemá důvod k žalobě, protože nic nenasvědčuje tomu, že by schvalovala, respektive doporučovala jejich televizory. Navíc fotka byla použita až po obdržení výslovného ujištění, že je vše schváleno, a to i pro malou obchodní balení. Navzdory tomu, že Swedish House Mafia mají nějaký ten nový materiál, tak na příští rok nechystejí žádnou tour ani festivalové sety. Jediné, co připravili, jsou 4 červnové show v Göteborgu na stadionu u Levy. Toto oznámení přichází pouze 2 týdny poté, co vyprodali ten samý stadion koncertem 29. srpna. To byla největší událost jejich dosud 10leté kariéry. Vystoupila na ní také Ingrosova dcera Melina, která se na pódiu připojila k zaspívání písně Don't You Worry Child.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ve svatovícké katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Ty budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Od této soboty do 28. září se výstava otevře veřejnosti. Počet nákladních lodí, které o víkendu propluly Hormuzským průlivem, klesl na 4. Poslední 10denní průměr přitom činil 14 plavidel denně. Při plavbě úžinou jedno plavidlo zasáhl neznámý projektil, jak informovala britská námořní služba. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil domácího Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 a 6-2. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý grandslamový titul. Dnes ve středu a ve čtvrtek meteorologové očekávají déšť nebo přehánky. Teploty přes den budou stoupat nad 20 stupňů Celsia, nejteplejší bude středa s maximy až 27 stupňů. Po 12. hodině vás od mikrofonu Rádia Express FM zdraví Veronika Koloušková. Krásné pondělí.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

0: Trendy Express.
1: Je tu nový školní rok a snad víc než kdy jindy se řeší bezpečnost dětí na internetu a taky jejich screen time, tedy čas, který stráví používáním chytrých telefonů, tabletů a jiných zařízení, třeba sledováním videí nebo četováním s přáteli. Nový výzkum nadace O2 přichází se zajímavými daty o tom, jak české děti nové technologie využívají. S těmito daty pak mohou pracovat i rodiče, aby se svými ratolestmi mohli otevřeně a efektivně komunikovat o nástrahách kyberprostoru. Z výzkumu například vyplývá, že mobil má dnes 97% dětí na základní škole. Denně na něm stráví v průměru 3 hodiny a 13 minut, starší děti přes 4 hodiny, tedy zhruba třetinu dne. No tak jim to zakážu a basta, možná si říkáte. Ale výzkum se právě zaobíral i tím, jak komunikace v rodinách na téma kyberbezpečnosti probíhá a jak skutečně docílit pozitivních výsledků. Nejúčinnějším nástrojem

0: nástrojem zůstává obyčejný rozhovor. Ten ale v českých rodinách nefunguje. 17% rodičů dokonce toto téma neotevře vůbec. Kde chybí rodič, nastupuje náhradník a skoro třetina dětí se zážitky z online světa svěřuje umělé inteligenci. O bezpečí dítěte nerozhoduje limit, ale kvalita vztahu. Jak s dětmi komunikovat o bezpečí na internetu, jak si nastavit pravidla pro používání mobilního telefonu, i s těmito tématy vám pomůže web Bezpečně v síti CZ, nadace O2. Najdete tam nejrůznější tipy, podcasty, ale i kvízy k tématům.
1: Express FM.
2: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.

V minulém hodině jsem mluvila o tom, že skupina Color Factory se vrátí do klubů, zatím na dva koncerty. 18. listopadu vystoupí v klubu Roxy, o týden později na brněnské Flagě, vstupenky už se prodávají. No a u příležitosti téhle skupiny bych vás ráda pozvala taky na projekci filmu Šeptej, který prošel takovou jako rekonstrukcí a čištěním a promítat se bude. Je to odložené promítání, protože v minulém týdnu bylo sichravo a hnusně před klubem Cross, a to tuto neděli 29. Takže pokud byste si chtěli připomenout hlášky z tohohle filmu, jako třeba proč netancuješ, parkuju, nebo podzimní depka. Od té doby jsem začala používat vlastně tenhle termín, který tam Táňa Deková použila, podzimní depka, že má podzimní depku, tak si můžete tu podzimní depku ještě jako zkrášlit filmem Šeptej. Pustíme se ke Sabian, Superpowers.

0: souvislosti s touhle novinkou od Kasabian Superpowers jsem tu položila asi před týdnem otázku, kterou jsem nestihla jako vůbec nějak rozvinout. Jakou máte super schopnost? Já se nad tím musím zamyslet, jakou mám super schopnost. Mám super schopnost třeba 2 hodiny říkat, že jsem strašně ospalá a přitom neusnout, nejít spát. Jo, mám super schopnost. Mám super schopnost taky se 5x vrátit do už zamčeného bytu, aby jsem zkontrolovala různé věci, jako jestli je vypnutý sporák, žehlička a takhle se vracet. Mám i z dalších vzdáleností super schopnost domů. Tak kdybyste měli vy taky nějakou super schopnost, tak mi můžete napsat o ní na 602 604 903. Já se ještě zamyslím, jaký mám další super schopnosti. Asi jich je hodně. Hrát tam budou Carlita se Sophie Tucker Manhattan a pustíme si taky dvojici bicí basa Royal Blood.
1: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. 4 různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Music. First.
13: Express FM. Express FM.

Zní to jako kytara, ale je to basa, respektive způsob, jakým basák skupiny Royal Blood svou basu ovládá. Teď se podíváme do Prahy, protože už zítra 22. po 2 letech odstávky obnoví svůj provoz nová pecínská lanovka. Na trasu vyjedou moderní designové kabiny od studia Anna Marešová Designers. Ta trasa zůstává samozřejmě stejná, má zastávky Újezd nebo Zízek Petřín, čili jednou bude stavět uprostřed trati. Na lanovku platí běžné jízdenky MHD, ty 24-hodinové a 72-hodinové, taky lítačka, synoři to mají zadarmo, děti do 15 let zadarmo, no a jinak je tam speciální jednorázové jízdné za 100 korun. Takže vám přeju hezké svezení novou lanovkou. Hrát nám teď bude taky dvoučlenná kapela, která zní jako vícečlenná kapela. Jsou to 21 Pilots, My Blood. Express FM. Express. Express.

0: Virtual Insanity, to je song, který se objevil na desce Jamiroquai Traveling Without Moving, která 28. srpna oslavila 30. narozeniny. A jak vznikl ten název Cestování bez pohybu? JK jel se svým kámošem autem a jeli hodně rychle. Zatočili, udělali U-turn, no a ten kámoš říkal, to je jako cestování bez pohybu, a on říkal, to je docela dobrý, cool název pro desku, a tak vznikl tento název desky. Pustíme si Tame Impala teď, a bude to skladba nazvaná Borderline. Pustíme si taky Kungs, Arcade Fire, Sigrid, Thundercata s ASAPem Rocky a další a další a další. Hezký poslech vám přeje Veronika. Nacházíte se na frekvenci Rádia Express FM.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
6: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
5: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
8: Trenýrkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
10: Express FM.

Tahle píseň od Arcade Fire se jmenuje Afterlife, život po životě, a to se mi moc hodí pro následující zprávu. Já to vezmu trošku ze široka. Mám kamarádku, která se jmenuje Adéla, a my si společně posíláme takový hodně neuvěřitelný zprávy o kočkách, když se nějaká vyskytne, jo, jakože kocour se sám vyhrabal z hrobu a jako jednooká zombí strašil vesnici, jo, a tak dále. A teď jsem jí posílala informaci, že v Karlíně v Praze v galerii Magnus Art bude od 16. září vystavená egyptská mumie kočky a že to rozhodně musí vidět, že prostě tu egyptskou mumie kočky musí vidět, a ona říká, tohle to musíš říct do rádia, musíš to říct lidem, musíš to rozšířit, tohle informace, takže to rozšiřuju. Ta výstava, která se tam chystá, se jmenuje Kabinet života a je to výběr ze soukromé sbírky lékaře, diplomata, taky celoživotního sběratele Oldřicha Utendorfa. Takže kromě té mumifikované kočky, tam můžete vidět třeba japonský pohřební roucho, různý africký masky, velrybí ušní kost, anebo dinosauří vejce, a vedle toho taky současný český umění, které sbírá například díla Ronyho Plesla, Jakuba Španěla, Krištofa Kintery, Karolíny Rossi, Jana Uldricha a dalších. Takže tahle ta výstava, která se jmenuje ještě jednou opakuju Kabinet života, bude od 16. září do 16. prosince k vidění v karlínské galerii Magnus Arts. Tak to je takový tip pro vás, podobně ujetý, jako je moje kamarádka Adéla. Pustíme si Sigrid Sack Punch.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se má omluvit hnutí Duha za svůj výrok, který ekologickou organizaci spojil se smrtí lidí při povodních. Rozhodl o tom nepravomocně pražský městský soud. Nejen zastavení veškeré pomoci Ukrajině, ale i vrácení peněz, které již Berlín Kyjevu poskytl, požaduje strana AFD, která nedávno drtivě vyhrála v zemských volbách v Sasku-Anhalsku a celkově v zemi získává rostoucí podporu. Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku 4. A ještě zprávy o počasí. Dnes ve středu a také ve čtvrtek meteorologové očekávají déšť nebo přehánky. Teploty přes den budou stoupat na 20 stupňů Celsia. Nejteplejší bude středa s maximy až 27 stupňů. To byly zprávy ve 13 hodin od mikrofonu Radio Express FM. Vás zdraví Veronika, přeju vám hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nejhranějším songem tohoto týdne je tato noárovka Marianne od skupiny Fontaines DC. Je to skladba o escapismu, úniku, šílenosti téhle doby. Frontman Fontaines DC, Graham Chatton, skladbu popisuje jako volání sirény, které nabízí únik buď k uvolnění, anebo k naprostému zapomnění. Tahle skladba se objeví na chystané nové desce Fontaines DC, která se bude jmenovat Dopamine Chamber a vyjde už za měsíc 16. října. Teď tu máme skladbu od Kendricka Lamara, jmenuje se Die Hard.

0: Rose Grey, Clap to Your Arms, to byla další skladba, kterou jsme vám pustili do ušek na Express FM. Nerada bych, aby tu v tom šrumci kolem Color Factory, kteří dnes oznámili pražský a brněnský koncert na listopad, aby zapadla informace o tom, že Oasis mají právě dnes oznámit turné pro příští rok. Oni v rámci premiéry toho velkého dokumentu o reunionu skupiny Oasis měli v Manchesteru takovou dronovou show a ty drony dali samozřejmě dohromady nápis Oasis, ale taky dali dohromady datum 14.9.2026 a to je právě dnes a má se tedy zveřejnit to turné pro příští rok. Časopis Headliner spekuluje, já vám přečtu tu jejich spekulaci. Nepotvrzené zákulisní informace mluví o sérii 12 koncertů v jejich domovském Manchesteru. Dále se na základě malých upoutávek na Instagramu kapely z poslední doby spekuluje o Slane Castle, Glasgow, Římě, Amsterdamu a Paříži. Dnes do večera bychom měli být chytřejší, tak třeba zítra tady slavně budeme jako říkat, že Oasis vystoupí v Praze, i když bych v to zas tak moc nedoufala. Uvidíme, nechme se překvapit. Hrát na modu za chvíli Caravan Palace, mám tady připravenou taky novinku od Nothing But Thieves, jmenuje se Baby Cool.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

Už pozítří se na platformě Prima Plus rozjede třetí řada detektivní reality show Zrádci, která poběží 3 dlouhé měsíce a do níž se v roli nekompromisního hradního pána vrací Vojtěch Kotek a dostane tam ten jeho příběh daleko větší plochu. Byla zveřejněna, otajněna, potvrzena další jména z řad těch takzvaně slavných účastníků, takže kromě novinářky investigativní Zdislavy Pokorné bude ve Zrádcích účinkovat také influencer Jan Špaček, známý z fabulací Jana Špačka. Tak to si myslím, že bude dost záludnej účastník, protože u něho nikdy nevíte, kdy si dělá srandu a kdy mluví naprosto vážně. Z naší hudby, co vám tady budu hrát a co mám připraveno, tak jako první přijdou na řadu Kaiser Chiefs, I Predict a Riot, potom tu máme Drakea a taky zpěvačku jménem Chaka Khan. Express FM.

0: Tenhle song mi vždycky zní jak úplná jako stará funky klasika z doby Jamesa Browna, George Clintona. No a ona je to Chaka Khan z roku 2018, přátelé. Úplně jako prakticky nový song. Like Sugar. Ale skvělý zvuk. Za malou chvíli tu máme Turnstile. Pustíme si také jednu novinku, která se jmenuje Stop the Wedding. Já vám řeknu za chvíli o ní více, až si ji budeme hrát. A taky pro vás mám pozvánku do divadla.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník,
9: malíř,
8: topenář,
9: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
12: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Music. First.
14: Express FM.

Zastavte tu svatbu, Stop the Wedding, to je nový song od americké zpěvačky a skladatelky Ash. Slibovala jsem pozvání do divadla a zvu vás srdečně do pražského Švandova divadla na jednu z nejnovějších inscenací, jmenuje se Ukrutně šťastný, premiéru měla na konci dubna a je to opět severská černá komedie z prvky westernu i hororu, pojednává o takovém policajtovi z Kodaně, který se rozhodne začít působit na maloměstě, aby se dal dokupy po rozvodu a unikl své dominantní matce. No a tak přijíždí na to maloměsto, kde se zdánlivě nic neděje, je tam skoro až nuda, jenomže ono se tam nic neděje, protože místní jsou tak trochu zvyklí řešit si věci sami a po svém. Jak to celé dopadne, to už zjistíte sami. Nejbližší repríza už tento pátek, další 8.10. No a v hlavních rolích uvidíte Jana Grundmana, Bohdanu Pavlíkovou, Báru Křupkovou, Jakuba Tvrdíka, Katarínu Myšenkovou a pozor, jsme hudební rádio, takže Radek Leifer, ale bacha, má alternaci s Oto Duškem, tak abyste se trefili, pokud chcete vidět Radka Leifera na jevišti. Tak, to bylo pozvání do divadla, teď už vás zvu na další muziku. Clairo, Mumford & Sons a Hugel, to jsou skladby, které stihneme ještě do konce hodiny.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem se objevily invazní raci červení. Jde o první výskyt tohoto druhu v České republice. Rak červený je přenašečem račího moru. Přírodovědci chtějí udělat podrobnější průzkum, aby zjistili, jak velká populace v Miladě žije. Předsedové vlád Skotska, Walesu a Severního Irska dnes podepsali dohodu, která by mohla zahájit rozpad Spojeného království. Na keltském summitu v Cardiffu premiéři požadovali právo na uspořádání referenda o nezávislosti. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finále světového poháru v Mexiku, na které se kvalifikovala poprvé v kariéře. Až ke počasí dnes, ve středu a také ve čtvrtek meteorologové očekávají déšť. Zítra nás čeká krásný slunečný den a 24 stupňů Celsia. Nejteplejším dnem tohoto týdne bude středa, kdy bude teplota šplhat až k 27 stupňům. Tolik zprávy ve 14 hodin, ještě celou hodinu bude s vámi ze studia hovořit na vás tedy Veronika. Přeju vám krásný poslech, hezký start nového týdne. Dnes jsem tu tak trošku jako zastupovala ještě na začátku Míšu, která bude mít celý tento týden dovolenou. Hrát se budeme Rooney a taky třeba Gracie Abrams.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Ocitáme se na úplném chvostečku letošního léta. Ještě celých 9 dnů si můžeme užívat to astronomické léto, než nastane rovnodennost a začne podzim. A no, pak přijde ještě indiánské léto, čili babí léto, tak ještě ten podzim chviličku snad počká. Každopádně, když je léto, tak s tím jsou spojeny ještě stále festivaly. Ty hudební festivaly se tak jako pomaličku přetransformovaly do různých vinobraní. Ta velká vinobraní budou o tomto víkendu dvě. Jednak to bude velké mělnické vinobraní. A na něm vystoupí například Lenny, Vypsaná, Fixa, budou tam Kontrafakt, bude tam Stein 27 a další. Vinobraní potrvá 2 dny. A pak je tu ještě Hlohovecké vinobraní a na něm vystoupí skupina Vohnout a skupina Boty. Co se týká koná tento týden, tak je také pravidelná a oblíbená Noc literatury. Co se o této noci bude dít, tak to vám prozradím v dalším vstupu. Před námi jsou Cage the Elephant, Lady Gaga, novopečená maminka a taky Of Monsters and Men.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz
3: CZ Doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webgloob.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Hele, počkej! Ještě si skočím do pekařství Hello.
8: A pro co?
7: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
8: Jasně, co mi vybereš?
7: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
9: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
10: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
11: Trenírkarna.cz
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz
13: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
14: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Autojarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Express. Music first. Express FM.

Už pozítří ve středu se uskuteční jubilejní 20. ročník Noci literatury tohoto knižního svátku, který se letos uskuteční na 100 místech v České republice, v městech a v obcích. Centrem bude samozřejmě Praha, kde se mezi 18. a 23. hodinou na 23 místech rozesetých po pražských Holešovicích, ať už jsou to tovární nebo průmyslové objekty, galerie, tak tam budou číst přední herci ze současných evropských autorů, tedy z jejich knížek v českém překladu. Do letošní Noci literatury se zapojí například Filip Březina, Vojtěch Vondráček, Miroslav Táborský, Marie Štípková, Eva Hacurová, Martin Finger, Ogor Orozovič a další. Celý ten plánek, kde kdo bude číst, od kolika hodin, je to vždycky v takových cyklech, najdete na nocliteratury.cz, tam je PDF-ko a můžete si vytisknout třeba mapku, jak byste si to rádi obešli. A samozřejmě i mimo pražský tam najdou svůj program v té které lokalitě. Dál nám budou hrát Of Monsters and Men, pustíme se od nich Ordinary Creature.

se to nezdá. Tento mladý muž, Rimidy, je Čech, respektive Moravák, pochází z Brna a studuje hudební produkci muzikologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, hraje perfektně na piano a je na začátku své kariéry a dělá takhle skvělý tracky, jako Barely Know. Je to song, ke kterému sám Rimidy řekl, píseň vznikla jako reflexe změn, dospívání a uvědomění, že některé momenty a vztahy nás formují mnohem víc, než si v danou chvíli uvědomujeme. Rimidy se vlastním jménem jmenuje Vladimír Pokora. Tak mi tak napadlo, že by se mohli dát dohromady s Vojtou Pravdou, z Gufrau a vystupovat jako Pravda a Pokora. Nějaký duo, udělat spolu nějaký track dohromady. A Tena Chlebová zase vystupuje s producentem, který se jmenuje Bochník. A propo, a Tena Chlebová bude naším hostem tento čtvrtek od 19. hodiny, protože právě ve čtvrtek jí vychází už pátá deska, která se jmenuje Atentát. Tak si budeme z ní hodně hrát. A jak se mi to rýmuje. Hrát si budeme Wolf Alice, Don't Delete the Kisses.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic, a místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
2: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
3: Začalo samočištění a vysoušení.
2: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Jsou dny dobré, lepší, a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Zpěváci celého světa by se měli mít na pozoru, když je poblíž Dakota Johnson a když je náhodou zrovna volná. Po Chrisu Martinovi z Coldplay a Tucker Pillsburymu, tedy zpěvákovi role model, zřejmě ulovila dalšího, a to Machine Gun Kellyho. Prý se významně začali přátelit po svatbě Taylor Swift, ale vzhledem k tomu, že si každý střeží své soukromí, bude chvíli trvat, než se dozvíme cokoliv konkrétního. Právní zástupci společnosti Samsung se domáhají zamítnutí žaloby zpěvačky Dua Lipa ve výši 15 milionů dolarů kvůli neoprávněnému použití jejího obrazu na krabici s televizí. Společnost tvrdí, že zpěvačka nemá důvod k žalobě, protože nic nenasvědčuje tomu, že by schvalovala, respektive doporučovala jejich televizory. Navíc fotka byla použita až po obdržení výslovného ujištění, že je vše schváleno, a to i pro malou obchodní balení. Navzdory tomu, že Swedish House Mafia mají nějaký ten nový materiál, tak na příští rok nechystejí žádnou tour ani festivalové sety. Jediné, co připravili, jsou 4 červnové show v Göteborgu na stadionu u Levy. Toto oznámení přichází pouze 2 týdny poté, co vyprodali ten samý stadion koncertem 29. srpna. To byla největší událost jejich dosud 10leté kariéry. Vystoupila na ní také Ingrosova dcera Melina, která se na pódiu připojila k zaspívání písně Don't You Worry Child.

0: Tak to byla píseň do tance, novinka našeho playlistu My Place, Josh Baker and Poppy Bash Comp. Od Veroniky už pro dnešek úplně vše. Úplně vše. Teď tu s váma zase čtyřhodinovku stráví duo Michal Plšek a Petr Novák, tak se těšte. A já se budu těšit zase zítra mezi 11. a 15. hodinou, protože Míša je nedovolený, je v Řecku, právě přistála, jak nám teďka psala, tak doufujeme, že si užije, že si odpočine. No a vy odpočívejte dál v doprovodu Rádia Express FM. Mějte se krásně a zítra ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zhruba 100 let se mluví o potřebě nového vlakového nádraží v Brně. Jehož stavba v odsunuté poloze u řeky měla začít v roce 2028. To už ale neplatí, cestující budou muset čekat dál. Stavba nezačne dřív než na začátku 30. let, uvedl mluvčí zprávy železnic David Kabele. O víkendu zautočil dron na vlak jedoucí poblíž ukrajinsko-polských hranic. Krátce před útokem místem projel vlak vezoucí evropské činitele. Podle šéfky evropské diplomacie Kai Kallas se Rusko snaží zastračit západní spojence. Hokejisté Pardubic budou mít speciální památku na svou jarní jízdu extraligovým play-off, kterou zakončili ziskem titulu po 14 letech. Majitel Dynama Petr Dědek nechal pro hráče po vzoru NHL vyrobit památniční mistrovské prsteny jako poděkování za jejich tažení. Po chladném ránu s mlhami nás zítra čeká skoro jasno až polojasno a teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Na Express FM v 15.01 začíná pondělní Express Drive. Tento týden nás čekají prodloužené jízdy. Petr a Michal jsou připraveni, další 4 hodiny jsou v naší režii.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: nejoblíbenější píseň Olivie Rodrigo od Olivie Rodrigo.
1: Na této tý písně se mi nejvíc líbí ten název.
0: Je mi to jasný. Ale samozřejmě my neupíráme jí to, že je talentovaná, je úžasná.
1: Krásná.
0: A já bych si ji třeba rád někdy poslech naživo. Mohla by přijet do Česka?
2: Jo, ona o tobě taky moc hezky mluví, tak třeba přijede.
0: Tak snad jo. Třeba nás slyší a říká si, tyjo, tady za těma sympatiákama se stavím i v rádiu na rozhovor.
1: Tam pojedu úplně hned z letiště.
0: No, tak děkujeme, Olivie, těšíme se na tebe. No a vy jste se určitě těšili na nás. A co my vám dneska neseme?
1: Dobré zprávy?
0: Ano, já třeba mám takový problémy, které se ti stanou, když budeš miliardář.
1: Tak ty mě hodně zajímá.
0: No právě, ale protože... já mám vsazeno zase na, jako víš, tak jako, to je zajímavý.
1: Jak jsem ti říkal, že jsem vsadil, jo, mimochodem, minulý týden, že koupím tu chuchli, jo, tak jsem vyhrál.
0: Já taky.
1: 200.
0: Já 60.
1: Korun.
0: Já taky korun, no. Já aspoň 1000, to by mě stačilo
1: ale,
0: asi. Jako...
1: správnej hráč.
0: Hned
1: jsem to otočil,
0: no,
1: že
0: taky,
1: vítězná
0: no,
1: série.
0: No. Tak jsem tam přidal jenom 340 korun dalších. A
1: tak to budou hezký starosti. Já konečně vrátím na koleje to naše dlouho. My jsme tady totiž pro vás s Michalem už připravujeme nějakou dobu téma poznávacích značek.
0: Ano, ano.
1: Krom jiných, který máme v zásobě. A do toho dojde na Old School.
0: Ano, dneska bude narozeninový norský.
1: Těším se na něj. A do toho samozřejmě

0: samozřejmě. Bedlivě, už jsem vám to říkal v pátek, že my s Michalem v tom jedeme a sledujeme to, a sice oznámení Oasis a jejich turné, moc se na to, jsme na to zvědaví.
1: Máme to doma v kalendáři, abychom to tady nezakecali. V 5 odpoledne by mělo být oznámení koncertních termínů. Už jako natýsovali nějakou Paříž, Lane Castle, a tak uvidíme, co z toho opravdu bude, kolik bude Knebovortu, kolik bude Manchesteru, jestli bude třeba... To budou Letňany.
0: 8 Letňan.
1: No ale, jako, jestli náhodou, tak věřím tomu, že by dali rovnou dvoje za sebou. Že by jako, že to budou dávat třeba jako dublovaný termíny.
0: No tak víš co, tak musíme vydržet.
1: A teď až ten Berlín, ten máme kousek.
0: Jsou to necelý 3 hoďky, to ale už nějak dáme.
1: V 5 to oznáměj a v 6 už budeme říkat, že ty vstupenky nejsou, pokud začnou rovnou prodávat. Já bych byl v klidu. Lidi už prej vymýšlej, jak se dostat do té jako fronty toho Ticketmasteru.
0: Jo. Takhle, to ti řeknu rovnou, jo. To nějak nevymyslíš.
1: Já vím, prostě, no klikat.
0: Lidi klikají, a je, ono je to kolikrát tak jako, můžeš být připojený dřív, prostě jak ten předprodej se spustí v tu danou sekundu.
1: Je to.
0: A ty musíš mít tak trochu i kliku, no. Tak podle, uvidíme.
1: Podle mě třeba... jediná šance je by v nějakém klubu a mít jako předprodej. Ale i ten podle mě bude. Já myslím, že se to vyprodá, jestli tam nějakou takovou možnost mají. Jako mají třeba YouTube, že máš takový ten klub. Nebo mají to i Fontaine's DC teďka, když jsme kupovali lupeny. Ty pre-sales, tak podle mě Oasis budou vyprodaný už v pre-sale.
0: Jako takhle, samozřejmě bude záležet na kapacitě těch míst, na kterých se představí. Já jim to moc přeju. Třeba se do té doby jako s nima nějak seznámíme a půjdeme tam za ním vchodem.
1: No tak dobře. Tak jak vidíte, vtip nás neopustil během víkendu a máme pro vás k tomu všemu další muziku. Třeba Maverick Saber nebo takový talentovaní mladí Irové.
0: Inhaler?
1: Těsně vedle, ten starší.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
1: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: Express Old School. Slibovali jsme vám narozeninový norský old school a máme tady narozeninový norský old school.
1: Ano, máme tady narozeninový norský old school a jak to tak v životě bývá, a pokud by se nesehrála nějaká série šťastných schod a náhod, tak by náš dnešní oslavenec se asi třeba věnoval teologii.
0: No a ten oslavenec se jmenuje Morten Harket. Možná už vám trošku svítá, a když vám řekneme aha, tak vy taky možná řeknete aha.
1: Aha!
0: Oni myslí kapelu aha a jejího frontmana, který dneska slaví 67. narozeniny.
1: No, ale on je taky pověstný tím, že má velice vysoký rozsah, nebo řekněme výrazný hlasový rozsah.
0: Ano, někteří fanoušci říkají až 5 oktáv, ale odborníci to spočítali na 3 oktávy a 9,5 tónu.
1: Ale v tvorbě aha, on často dokazuje své pěvecké kvality, třeba ve skladbě Summer Moved On z roku 2000 drží jeden tón skoro 20 sekund, což je jako skoro na zápis do Guinnessovy knihy rekordů, která ho také eviduje jako někdejš nejdejší stejně vysoký tón v písni.
0: No a ten bude podle mě v písni, kterou se pustíme, ne? Možná jako taky velmi vysoký tón a dlouhý tón.
1: My si v podstatě pustíme jeden z největších hitů kapely, který ale původně vůbec jakoby neuspěl. Dokonce bych řekl, že skoro propad, protože raná verze tohoto toho hitu se objevila už v roce 1984 a dokonce měla svůj dnes už zapomenutý klip a až po jeho přepracování na ten ikonický, který byl potom ověnčen řadou cen, protože byl na svou dobu doslova přelomový.
0: Rotoskopický.
1: Rotoskopický.
0: To je vlastně stejná metoda, jakou byl vytvořen třeba Alois Nebl, akorát, že ten samozřejmě byl ještě trošku jinak. Tady je jenom jedna postava rotoskopická. No, asi už jste všichni pochopili, o kterém hitu mluvíme.
1: Ano, jmenuje se Miss Eri, anebo taky Lesson One, nebo to jsou jeho původní názvy.
0: Ano, ale vy ho znáte jako Take On Me a myslím, že už nemusíme víc říkat. Můžeme už jenom hrát.
1: Ano.
0: A vy si teďka, pokud jste někde, kde nemáte kolegy, rodinné příslušníky, tak můžete vyzkoušet ten hlasový rozsah, jestli to zvládnete až do plného falzetu, až ano, k tónu A5 jako Morten.
1: A pak řeknete, aha, nezvládnu.

0: Tak jsem to rozdělal tady.
1: A rozdělal jsi to hezky, ale máš SPZ-ku?
0: Mám SPZ-ku, ale mám takovou tu úplně nudnou, co jsem dostal na úřadě. Dokonce jsem si jako ani, myslím, nevybíral, nebo možná... Ne, počkej, já jsem vlastně teď v obě tyhle auta, co mám, tak ty jsem vlastně koupil s SPZ-kou, ale kdysi dávno jsem si vybíral a já jsem měl tenkrát malý Suzuki Swift a měl jsem ho polepený, takový jako Matchbox se to jmenovalo, ten polep, jo, a byla tam 38. No a když jsem si šel vybrat tu SPZ-ku, že to bylo úplně nový auto, tak jedna SPZ-ka, co mi paní dala na výběr, tak končila 38, no tak to se jako logicky nabízelo, takže to jsem jako měl takovou jako Fuzuka protekční značku a nebylo to jako 3E8, 38, 38, ne, to zase ne, to jako ne. Jo.
1: To měl můj šéf, měl 4 čtyřky u Porsche a oni se o něj do toho ptali, to je náhoda.
0: No jasně, náhoda, myslím, že ano.
1: Každopádně, když se řekne SPZ, většina z nás si představí jen kombinaci nějakých čísel a písmen, jenže správně bychom měli říkat registrační značka.
0: Ano, ano.
1: A podle její barvy, písmen nebo grafiky se dá o tom autě zjistit mnohem víc, než by člověk čekal. Začneme běžnou značkou. To je kombinace začínající třeba písmenem A a ukazuje, že auto bylo původně registrované v Praze. Dnes už ale značka zůstává vozidlu i při změně majitele nebo při stěhování, takže současný bydliště řidiče z ní poznat nemusíte. To znamená, no. Vidíš tady Ostraváka v Praze, říkáš si, to je Jouza, no a on je to třeba tvůj soused z Prahy.
0: No, ale může být Ostravák zároveň.
1: No, to taky.
0: Zrovna v Praze můžeš narazit na koho.
1: Přesně tak, Praha je křižovatka tratí. Elektromobily a některé plug-in hybridy můžeme poznat podle písmen L na začátku registrační značky. Mnohem nápadnější jsou značky se zelenými znaky na bílém podkladu. Ty mohou patřit například vozidlům, která ještě nejsou běžně schválená k provozu a používají se třeba v autobazarech nebo při testování. Mm-hmm. To jsem teda vůbec nevěděl. Speciální zelenou značkou s písmenem F, určitě si na ní někde narazil.
0: Ano, ano.
1: Mají vozidla určená ke zkušebním účelům.
0: Jednou jsem na ní málem narazil doslova, ale byl jsem u toho, když tohleto F-kový auto narazilo do paní na kruhovém objezdu, se střetli čelně, ale mohla za to ta paní. Ale ty F-ka, oni dost většinou jezdili jako čuňátka.
1: No, víš proč?
0: Byli z Mladé Boleslavy, z jedné nejmenované automobilky.
1: Ano, ty zkušební účely mohly být například homologace, testování nových automobilů a tak dále. Jedna zajímavost ještě ti řeknu, jo. Podle článku na garáži pro tato auta až do roku 1997 mimo obec a na dálnicích neplatila běžná rychlostní omezení.
0: Je to tak a víš, co to změnilo? Smrtelná nehoda Ludvíka Kalmy, tehdejšího šéfa Škody, protože on právě ve vysoké rychlosti narazil do návěsu se dřevem, mám pocit, no. Nebo do nějakého návěsu a dokonce se jako spekuloval o tom, jestli to nebyl atentát na ně. Ale vlastně, že využili toho, že on jako jezdil rád celkem svižně, když to řeknu.
1: No já si myslím, že to nebylo opodstatněné, aby tyhle ty auta jezdily bez nějakého rychlostního limitu.
0: No to měly být ty testy, ale ano. Tak jako na to mají oni ty poligony, okruhy a tak, no, uzavřený trati.
1: Další písmeno, který můžeme potkat, je V. Mm-hmm. To určitě víš.
0: To je veterán.
1: Ano, historická vozidla, tedy veteráni, aby mohl automobil takovou značku používat, musí být starší více než 30 let a pravidelně procházet speciálním testováním.
0: Ano, a nesmí s ním podle mě jezdit jako nějak pravidelně, že to je jako, že musíš najet nějaký kilometry, ne?
1: Je to tam určitě řada celá pravidel. Konec konců podobně vypadají i značky sportovních automobilů, ale ty mají místo V písmeno R.
0: Jako racing.
1: Jo, tyto vozy jsou určené především pro závody a sportovní akce a jejich provoz na běžných komunikacích je výrazně omezený. No a snadno rozpoznatelné jsou i žluté značky s černými znaky.
0: A ty jsou na co? Ty byly dřív na nákladňáky, ne?
1: Ty patří traktorům a některým přípojným vozidlům nebo samojízdným pracovním strojům.
0: Takový samojízdný jízdní stroj, když máš, tak to pracovní, tak to samozřejmě musí mít žlutou značku. No.
1: Pak tu máme auta určená k vývozu.
0: To mají takový ty divný značky. Trošku,
1: mají bílou značku s červenými, černými znaky, červeným okrajem a na konci písmeno E, tedy export. A úplně jinou barvu znaku mají diplomati.
0: Jo. To máme modrou.
1: Jejich registrační značky mají modré písmo, zkrátka CD označuje vozidla s diplomatickou imunitou, zatímco HC se používá u automobilů honorárních konzulů.
0: Je, počkej, já myslím, že HC mají, když jsou jako v hokejovém týmu nějakém.
1: A myslím, když dělají hardcore pořád.
0: Nebo no. A my se za chvilku podíváme na speciální značky na přání. A to je kapitola sama pro sebe, takže si na ní vyčleníme úplně jiný okamžik.
2: Express. Express Drive.

0: Budapest. To bys mohl mít na SPZ, protože to má 8 znaků.
1: Jo. Hmm. Budapest, ale musím tam mít nějakou číslici, ne?
0: Musíš tam mít číslici.
1: Řekni mi to. K tomu dostaneme, protože do roku 2016 pro nás byly registrační značky na přání zcela neznámou. Jo. Od té doby oni stačí zažádat na příslušném úřadě, dodržet všechna pravidla, za chvilku si je řekneme.
0: Zacinkat.
1: A zaplatit 5 000 za tabulku v případě motorek a 10 000 za auto. Jo? Samozřejmě originální značky pak nedělají radost jenom samotným řidičům, ale i kolemjdoucím, protože někteří se fotí, dokonce jsou celá fora na Facebookích, kde se předhánějí, kdo má lepší nebo řekneme veselější úlovek. No a co se týká pravidel. Registrační značku na přání mohou dostat osobní automobily, motocykly a mopedy. Mopedy mají 5 znaků, motorky 7 znaků, auta 8 znaků. Každá taková značka musí obsahovat alespoň jednu číslici.
0: Aha, takže Budapest bys mohl mít, ale musel bys místo S mít 5.
1: No a myslím si, že třeba kdyby si chtěl mít, nevím, třeba tam ty napsáno, já nevím, třeba
0: DJMIC.cz třeba.
1: Golem, tak to by si mít nemohl. Protože značky nesmí obsahovat písmena G, O, Q, dvojité V a H, protože může dojít ke snadné záměně za jiný znak.
0: No ale O můžeš nahradit nulou, že jo?
1: Přesně.
0: Takže a to máš pak i to číslo.
1: A máš to číslo.
0: No.
1: Dále nesmí být součástí speciální znaky interpunkce a diakritika, logicky.
0: Já třeba mám vykřičník jako třeba.
1: Registrační značky na přání musí být originální, nemůžete si pořídit takovou, kterou už má někdo jiný. Hmm. Značka nesmí obsahovat handlivé, urážlivé nebo rasistické výrazy.
0: Takže Adolf nemůžu mít?
1: Adolf můžeš.
0: Jo, to je vlastně pravda.
1: Dolfy třeba, že jo.
0: Tak se jmenuju Eta, ale asi nemůžeš mít jako nic horšího.
1: A když se ti přestane líbit a chtěl bys tam třeba, já nevím, Hemline, tak si můžeš to změnit za 600 korun.
0: Jenom jo?
1: Ano.
0: To je dobrý?
1: Pokud ale dojde ke ztrátce nebo odcizení, zaplatíš dalších 5 000.
0: Jo, jako za výrobu nový, ale dřív to bylo tak, že když ti to někdo ukradl nebo když to ztratil, tak jako máš smůlu.
1: Musíš,
0: to už
1: ano,
0: teďka udělali nově, že z toho aspoň můžeš nechat vyrobit.
1: No, ale
0: dřív prostě už to nešlo.
1: Já mám pocit, že musíš mít jinou. Ta jedna už je podle mě ztracená. Ale tady zatím jsem k tomu nedošel, protože při prodeji vozu lze registrační značku na autě nechat, případně si ji přeregistrovat na nové auto.
0: Hmm. Já jsem takhle viděl auto a za 14 dní jsem viděl tu samou značku na jiném a říkal jsem, to je nějaký divný a pak jsem se to právě dohledal, že to tak opravdu je.
1: Přesně tak, ale ono navíc jako... kdybyste chtěli vědět, jaký ty registrační značky jsou volný nebo nejsou, tak web ministerstva dopravy je vám k dispozici, kde si to můžete samozřejmě...
0: vyzkoušet.
1: Ano, přesně tak. A ano,
0: viděl jsi nějakou jako bizarní tady tu značku?
1: No, hele, já tady jsem zrovna na stránce garáže.cz. Kde je spoustu bizarních. Hele, vidím tady zelený Lamborghini v takovémto SUVčku, který má kasacink.
0: No, tak to asi bylo kasacink, než to koupil, no.
1: Vidím značky jako To Be Funny, Top Pizza, ale chápu, že když rozvážíš pizzu a máš tam Top Pizza.
0: Je, to je super, když to má někdo jako na firmu, nebo viděl jsem i MP, jako městská policie, nějaký město, ty to mají dokonce zadarmo mimochodem, státní orgány a městský, jako ty, nebo jako samospráva. Ale já jsem třeba viděl 404 Error.
1: No.
0: Jo, to tady jezdí hodně po hlavním městě. A to je velký error. Ten člověk má error v mozku, takže pokud nás poslouchá, jako zdravíme. A pak jsem taky třeba viděl Buď dobrý. To se mi zase jako líbilo, že to takový jako že to bylo takový jako vstřícný, hezky.
1: První takovouhle značku, kterou jsem potkal a pamatuju si jí, byla Stallone. Samozřejmě ta nula byla
0: jasně,
1: místo toho O.
0: Jasně.
1: Vidím tu značku 007 Admin.
0: Tak je moc pěkný. Hmm.
1: Vidím tu značku Monopoly.
0: Hmm.
1: Vidím tu značku Yakuza. A vidím tu, aby se ti jak líbila, To Be OK.
0: To Be OK, a pokud vy jste viděli nějaký bizarní značky, nebo třeba dokonce máte na svém autě, tak nám klidně napište. Samozřejmě naše číslo znáte, pokud náhodou ne. 602 604 903 je to správné číslo.

0: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
6: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník,
9: malíř,
8: topenář,
9: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbity.cz.
10: RekBity, záruka kvality.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Express.
13: Music first.
12: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Městský soud v Praze nepravomocně rozhodl, že se Filip Turek musí omluvit hnutí Duha, které na něj a Petra Macinku podalo koncem června žalobu kvůli jejich výrokům. Turek například hnutí osočil, že blokovalo stavu přehrady a tím způsobilo úmrtí během povodní. Mluvil o něm taky jako o parazitech, které je potřeba deratizovat. Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko ráno opustil zemi. Oficiálně odcestoval na služební cestu do Litvy. V minulých dnech ale po zahájení protikorupčního vyšetřování v jeho okolí podal rezignaci. Jednu změnu v nominaci udělal kapitán českého diviskapového týmu Tomáš Berdych před zápasem s Američany v pražské O2 aréně. Tomáše Macháče nahradil Adamem Pavláskem. Americký šéf tenisového týmu Bob Bryan teď ale řeší mnohem větší problémy a z původně nahlášené hvězdné sestavy možná nezůstane kámen na kameni. Po chladném ránu s mlhami nás zítra čeká jasno až polojasno a teploty 19 až 24 stupňů. Na horách by se měly držet kolem 16. My se držíme ve vysílání Express FM. Zdraví vás Petr a Michal. Je tady druhá hodina dnešního pondělního Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Kaja a jejich spolupráce se švédskou zpěvačkou Likely, vořkosladké písni Happiness is so sad.
1: My jsme slibovali, že se podíváme na to, jaké problémy trápí miliardáře, a teď se bavím opravdu o velmi bohatých lidech, což pochopíte z těch problémů, které je mohou trápit. Jo.
0: No, miliardáři už sami o sobě asi budou velmi bohatí, nebo myslím, jsou to multimiliardáři.
1: Možná
0: asi.
1: I multimiliardáři, tak poslouchej, jo. Tvoje jachta je moc velká pro přístav.
0: Jo, vy tady kotvit nemůžete.
1: Tvoje umělecká sbírka potřebuje vlastní bezpečnostní tým.
0: Chápu. Když tam máš Monulízu, že jo, třeba.
1: Tvůj soukromý ostrov má špatný mobilní signál.
0: No tak udělám si vlastní operátora.
1: Tvůj privátní tryskáč je moc velký pro hangár.
0: Fakt? Hmm. Tak to mě tohle to mě zatím jediný překvapuje.
1: Tvoje super auto ztrácí hodnotu pokaždé, když s ním vyjedeš. Tvůj prázdninový dům potřebuje renovaci.
0: Tvůj prázdný dům.
1: No, protože tam do něj jezdíš jenom na prázdniny a on jinak
0: chátá. Prázdninový dům.
1: Prázdninový dům.
0: Jo, prázdninový dům, no jasně, no.
1: Tvůj dům je tak velký, že je problém mít Wi-Fi ve všech pokojích. Tvoje helikoptera je příliš hlučná pro sousedy. Proto musíš koupit sousední domy, aby si měla víc ještě soukromí.
0: To trošku narážíš na ty gentlemany, kde tam mu říká taková scéna, kde tý jeho mámě, tý hlavní osobě, mu říká, a kde budete teďko bydlet, jako vy se budete stěhovat, no já se musím odstěhovat. Dejte je tady jenom 80 pokojů.
1: Tvůj personál potřebuje někoho, kdo ho bude řídit.
0: Takže už manažera personálu.
1: No, tvoje děti nevědí, v kterém domě mají oblečení. No a poslední velký problém. Tvoje nové superauto se nevejde do výtahu pro auta.
0: Víš, se nevětší sranda, že kolikrát tyhle ty multimiliardáři, bilionáři jsou kolikrát takový kolenovrti.
1: No, to je pravda.
0: Jo. Že bychom byli překvapení.
1: Takže si nepostaví vlastní přístav, aby se tam vešla jejich jachta.
0: Ne, vůbec. Hmm.
1: A to auto radši nechají na ulici, než aby si nechali postavit nový výtah, že jo, ve svém mrakodrapu.
0: No, jasně. Hmm.
1: Tak budiš vám přáno. No, ale zase my si můžeme říkat, že vlastně bejt chudej taky není tak špatný, protože tyhle problémy nemáme.
0: Jak jsme to říkali minulý
1: týden. Moje dítě ví, kde má oblečení.
0: Jo, jsme to říkali minulý týden. Důležitý je si dělat radost z maličkostí. Radovat. Pondělní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Australský projekt Avalanches, který má hodně zaostřeno na samply nejrůznějšího druhu, vám představil track Subways.
1: My tady dneska probíráme zajímavé SPZky, takže pokud jste třeba nějakou potkali, klidně nám napište na 602 604 903. Za chvilku vám zahrajeme třeba Muse, Charlie XCX a taky se podíváme, jak je to teď s testosteronem.
0: To je důležité.
2: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
3: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
4: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
13: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
14: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
15: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
16: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
17: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
19: Express FM.

0: červnu vydala 8. řadovku Music Fashion Film, ze které pochází single Wink Wink. O měsíc později pak Charlie XCX oslavila 34. narozeniny.
1: Je to pořád mladý křupavý salátek a určitě mnoho mužů o ní sní. Ale co ti muži by pak mohli dělat, kdyby jí potkali takovouhle divošku? Těžko říct, protože mezi lety 1972 až 2019 proběhl takový velký průzkum, jak slyšíte, je velmi dlouhý. A zjistilo se, že průměrná hladina testosteronu u mužů v posledních desetiletích dramaticky klesla. Jedna rozsáhlá analýza dokonce odhaduje pokles o 54% právě mezi lety 72 a 19.
0: Tyjo, to je hustý,
1: co? Část poklesu může být způsobená rostoucí obezitou populace a taky metabolickými problémy, které to způsobuje, ta obezita. Jiné studie naznačují, že tento trend není jenom samozřejmě věcí životního stylu, ale taky chemickými látkami, které narušují endokrinní systém a které máme v jídle, v pití, všude kolem nás, ve věcech běžné potřeby, no a taky rostoucí teploty.
0: Rostoucí teploty. No, takže čím
1: se nám rozpouští
0: je
1: asi ten testák?
0: Vypařuje se.
1: No. Hele, dobrý je, že třeba my dva jsme prostě testosteronní mašiny, že jo, tady. A my to vyvažujeme.
0: Jo, jo, my máme zase testosteronu navíc.
1: No, kdyby někdo potřeboval, můžeme dát transfúzi.
0: My jsme dárcové testosteronu.
1: Přesně. Víte, my jsme jako jí tady mačohovada.
0: Tak když někdo může dávat orgány, tak proč my bychom nemohli dávat testosteron?
1: Že kdyby náhodou někdo, milí posluchači, ale klidně i posluchačky, kdybyste potřebovali testosteron, klidně se za námi zastavte. Express. Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Aktuálně nehody hlásí dálnice D11 na 34. kilometru ve směru do Prahy. Je tam náraz do svodidel, jeden osobák zůstal na kolech, takže projedete s opatrností. D1 na 246. kilometru ve směru do Ostravy hlásí nehodu. Stejně tak silnice 1/27 v katastru Plzně, to znamená někde na průtahu Plzní, nebo na obchvatu. Jižní spojka v Praze u sjezdu na Spořilov, bohužel nám uvádí tady zdroj, v kterém směru, tak tam proběhla nehoda nákladního vozidla a jsou uzavřeny dva jízdní pruhy, tam se připravte na velké komplikace, stejně tak v ulici Modřanské v hlavním městě. Jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express Drive, odkud vás zdraví Petr a Michal.
1: Express FM.
3: Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na alza.cz.
1: Express FM.

0: Sports a jejich Drama King.
1: No, ale ještě vás čeká déšť společně s Fisherem, nebo taky kafíčko a televize společně s Blair. Máme toho ještě dost.
0: No, tak já doufám, že ale nepřepnete na televizi. Dejte si kafíčko, ale zůstaňte s rádiem.
1: Přepnout můžete, ale zvombec.
2: Seš tlustá, fakt nechutný.
3: Pošlej to heslo, jinak tě nepodle.
4: Trapný, všichni se ti smějou.
5: Je nevadí, že jsem starší než ty.
6: Tak co, líbí si ti tvoje nový video.
7: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
8: Oudů, více ze života.
9: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
10: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ty Partners banka.
11: Červené víno na světlém koberci.
12: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
13: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
14: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
15: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
16: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
17: Spěchejte na www.webglobe.cz.
18: Děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
19: Na kráji zamíchej.
20: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
13: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
20: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
21: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
22: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
23: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
24: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
23: A pro co?
24: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
23: Jasně, co mi vybereš?
24: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
23: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
25: Trenýrkarla.cz.
26: Hlášení pro lovce slev.
25: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
0: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

0: jejich Coffee and TV. No ale my teď od kávy a televize vyrazíme na pivo.
1: Přesně tak. Minulý týden už jsme navštívili legendární hospody v Praze, Brně i Ostravě. Dnes se podíváme do Českých Budějovic.
0: Tam bych chtěl žít a pít každý.
1: Přesně tak. A podíváme se rovnou do legendární hospody, která je skoro učebnicový případ, kde se dá spojit středověk, Karel IV., řezníci, pivo i povodně.
0: Já vím. Povídej. Masné krámy.
1: Ano, jsi správně. Jejich příběh začal už ve 14. století. Masné krámy tehdy stály přímo na dnešním náměstí Přemysla Otakara II. První písemná zmínka je z roku 1336. No a pak přichází jedna krásná historka. V létě roku 1364 navštívil Budějovice Karel IV. A podle historika Daniela Kováře mu měl vadit zápach z masa a řeznického provozu na hlavním náměstí. Po návratu do Prahy nařídil, aby byly krámy z rynku odstraněny. Přestěhovali se tehdy do dnešní Krajinské ulice.
0: Hnedka za roh, to je kousek.
1: Ano, přesně tak. Současná budova pochází převážně z roku 1554 a opravdu se tam nejen prodávalo maso, řeznický provoz, včetně porážení telat na dvoře, a ten provoz tam fungoval až do roku 1899. Archeologové tam později našli mimo jiné i rybí kosti, kosti domácích zvířat i zvěřiny. Pak ale budova, jak to tak bývá, začala chátrat a po druhé světové válce se dokonce uvažovalo o jejím zbourání. Zachránila ji až přestavba na restauraci. Ta byla otevřena v roce 1954 a postupně se z ní stal jeden ze symbolů Budějovic. Místní dokonce říkávali, že město má tři dominanty. Černou věž, Samsonovu kašnu a masné krámy. No a v roce 2022 byly masné krámy těžce zasaženy, a to samozřejmě povodněmi. Restaurace se zavřela a po rozsáhlé rekonstrukci se znovu otevřela až o 5 let později. No a co se týká současnosti, tak masné krámy v Krajinské ulici stále fungují jako jedna z nejznámějších budějovických hospod, kterou provozuje Budějovický Budvar. Na začátku roku 2026 byly téměř čtvrt roku zavřené kvůli rekonstrukci a 9. dubna tohoto roku se znovu otevřely ve zkušením provozu. Při rekonstrukci se záměrně nesnažili udělat z masných krámů moderní designovou restauraci a vymazat jejich charakter. Interiér je světlejší, přibyl velký společenský komunitní stůl, nový výčep a bar a upravovalo se také tankové hospodářství. Cílem podle Budvaru bylo zachovat historickou atmosféru, ale zároveň podnik dostat na úroveň současné gastronomie. Jestli se jim to povedlo, o tom už se můžete přesvědčit sami.
0: A vzhledem k tomu, že tamní pivovar je národní podnik, tak vlastně chodíte jako do svý hospody. Když tam budete.
1: Všichni jsme tak nějak jako malinkými akcionáři.
0: A musím říct, že nejsem úplně jako píč jejich piva, ale v masných krámech to je úplně jiná liga a tam mě chutná.
1: No tak asi se tam brzo znovu vypravím.
0: Tak na zdraví. Novinka. Novinka. Express FM. Let's go.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Návrh státního rozpočtu počítá s tím, že slevy na jízdném ve veřejné dopravě pro seniory a studenty zůstanou ve výši 50%. Na jejich zvýšení na procent 75% podle programového prohlášení vlády nebyl dostatek zdrojů, řekl ministr dopravy Ivan Bednárik. Nejen zastavení veškeré pomoci Ukrajině, ale i vrácení peněz, které již Berlín Kyjevu poskytl, požaduje protestní strana AFD, která nedávno drtivě vyhrála v zemských volbách Sasku na Anhaltsku a celkově získává rostoucí podporu. Netradičně s dvoudenním předstihem vyrazili fotbalisté Sparty k prvnímu utkání hlavní fáze Evropské ligy proti týmu Ararat Arménie. Na palubě do letadla do Jerevanu chyběl nizozemský obránce Kijana Hoover nebo stoper Adam Ševínský, který peká za červenou kartu z předkola Ligy mistrů s Lyonem. Po chladném ránu s mlhami nás zítra čeká skoro jasno až polojasno a teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. V 17.01 vás stále zdraví Petr a Michal, je tady třetí už vlastně hodina Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle byla slovenská zpěvačka Adela a dnes už vlastně v podstatě její hitovka Ain't in LA.
1: Ta pochází z desky Prima, se kterou to Adela zatím dotáhla na 4. místo zámořské hitparády. To myslím jako na slovenskou holku z Bratislavy celkem velký úspěch.
0: Je to velký, má oznámený turné, které bylo třeba u nás okamžitě vyprodané, myslím ten koncert, že byl u nás okamžitě vyprodaný. V podstatě tam má i další místa, co se týká i Ameriky, takže já si myslím, že to bude velký a že to bude velký. O tom svědčí už i fakt, že jí do svého show pozval Jimmy Fallon a nebo s ním nedávno udělal rozhovor můj oblíbenec Zayn Love pro Apple Music.
1: Já myslím, že ta holka to má teďka jako rozjetý slušně, uvidíme. Myslím si, že kruciální bude nejenom to, jak to zvládne na tom turné, jestli třeba bude mít sebou kapelu, na rozdíl od vystoupení, který jsem viděl, myslím, že v Readingu nebo v Lícu. A taky bude samozřejmě záležet na tom, co udělá dál, to znamená druhá deska, druhý turné, třetí deska, třetí turné, zahraniční dovolená, první auto. No, prostě doufám, že
0: dovolená v Bulharsku.
1: Doufám, že ve svém síťovém grafu to má všechno dobře zanesené a že se jí bude i nadále dařit. A může pak třeba dopadnout jako Oasis, kteří před malou chvílí oznámili nové termíny. Letňany tam nejsou. Jo, to můžeme říct rovnou.
0: No, Letňany tam nejsou, přestože tam jsou nějaké letní koncerty. My jsme se dočkali, konec konců je to 9 minut starý announcement, který Oasis udělali. Nebude tam žádný oficiální předprodej, vše bude pouze pro registrované a vy máte ještě další 3 dny nebo 2 dny na to se registrovat, nejenom do jejich mailingu, ale vůbec, proto abyste mohli ty lístky si koupit a je to do 17. září našeho času 5 hodin odpoledne.
1: Například 11 koncertů v jejich rodném Manchesteru na Etihad Stadium, to, co se vlastně už jako spekulovalo dlouho, to je od 4. do 26. června, to znamená vlastně se dá říct celý červen stráví v Manchesteru doma, předtím budou v Glasgow, tam jestli se nepletu 5 termínů, pak je tam Mnichov, Barcelona, Amsterdam, Paříž, Řím, pak na chvilku zaletí se v srpnu udělat dovolenou v USA, ale budou tam mít jenom 6 koncertů, z toho polovinu v Bostonu a druhou polovinu v Las Vegas. No a potom Slane Castle, takže možná jim tam Fontaine's DC nechají rovnou pódium.
0: No jasně.
1: No a potom legendární Knebworth, spekulovalo se o 6 termínech, ale budou v úzovkách jenom 4, takže jenom asi milion lidí uspokojí.
0: Já si myslím, že je dost možný, že nějaký termín ještě přibydou, stejně jak to bylo při prvním, při prvním části toho turné. Navíc si myslím, že navíc Knebworth je přesně za rok. Jo,
1: ten bude
0: od 11. do 19. takže času je dost.
1: Září, ano, přesně, září. Tak, přesně za rok.
0: Ano, ano. Takže to tak jako je to venku. No, já jsem nečekal, že by tam byla Praha na první dobrou, ale...
1: Ale tak jako říkal jsem si, že tu střední Evropu by mohli jako uspokojit právě buď Prahou, anebo Puškáš arenou v Maďarsku, jo. No, nakonec se na nás vykašlali úplně.
0: Hele, ale víš, co mě zaujalo? Já se dívám zrovna na jejich web, jo. A v případě Mnichova, našich německých sousedů, ta má 2 termíny, ale každý je 3. července.
1: Jo, tak tady mají normálně...
0: Že by hráli dvoják 3. července.
1: Na Rolling Stone, na webu tohohle hudebního magazínu je, že to je July 2 a 3.
0: No, tak tady to mají. Tady webmaster na Manchesteru udělal chybu.
1: Trošku jsi upsal, kamaráde, no, tak to ještě... Já myslím, že Liam ho vyhodí a Noel to přepíše.
0: Přesně tak. A jinak, co se týká té registrace, zrovna to koukám. V podstatě se zaregistrujete, dáte tam e-mail a začnete a jedete dál, no. Ale já se schválně podívám, co po vás kluci z Manchesteru budou chtít.
1: No tak. A já myslím, že bude i tak vyprodáno. Já jsem to říkal, že to nepůjde do... Ani jsem teda nečekal, že ten prodej ani neodevřou, ale stejně by ho nemuseli otevírat, oni to vědí, no.
0: Hele, uvidíme, mám si nějak jako zkusit čeknout svůj e-mail, možná mi tam něco přijde, tak když tak... tak...

Pak podíváme, co všechno je potřeba. No a pokud chcete vyrazit na Oasis, tak si kupte třeba jeden lístek do Mnichova, jeden do Bostonu a pak do Knebworthu a můžete s nima letět all around the world.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swapee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swapee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swapee.cz.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly @agrodabaky.cz.
6: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
7: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
9: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
10: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
11: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
13: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: a její Boyfriend na Express FM, 17 hodin 31 minut. A my tady vždycky máme s Petrem takový výkřiky předtím, než zapneme mikrofony třeba. Tak jdeme na tu čorku, jo? Tak co je ta čorka?
1: Ale ta čorka je jednoduchá, jo? Za chvilku se k ní dostaneme. Bude to taková bude to takové lehké ohlédnutí za festivalovou sezónu, která v podstatě pomalinku už jako skončila. Některý festivaly dopadly hůř, některý líp, jiný se neuskutečnili vůbec, ale to se tak prostě v tomhle světě stává. A když se po festivalu balí ten areál, obvykle se řeší věci jako ztracený telefony, stany nebo třeba zapomenutý spacáky. Na britském festivalu Boomtown ale někdo odvezl něco podstatně většího. Z areálu poblíž Winchesteru totiž zmizelo 65 speciálních panelů, ze kterých se na loukách staví dočasné silnice pro nákladní auta, techniku a další festivalová vozidla. A nebyla to žádná levná stavebnice. Policie odhaduje hodnotu ukradených panelů na přibližně 145 tisíc liber, tedy v přepočtu několik milionů korun. Krádež byla odhalena 27. srpna, tedy několik dní po skončení festivalu, když pracovníci rozebírali areál a zjistili, že jim část provizorních cest jednoduše chybí.
0: To je hrozný.
1: Což vyvolává poměrně logickou otázku, jak někdo nenápadně ukradne 65 masivních silničních panelů. Rozhodně nestrčíte do batohu, jejich odvoz musel vyžadovat jako nákladák, možná i nákladáky, takže poměrně slušnou logistiku.
0: A to je jako, že si nikdo nevšim, viď? Že no, jako jim to někdo odváží?
1: No, nevím, jak to kluci udělali, možná využili nějaký doby, kdy tam třeba nefungovala ochrana. No nicméně policie nakonec zahájila vyšetřování a nyní oznámila, že v souvislosti s případem zatkla dva muže. Prvním je 57letý muž z Highland Islandu, toho zatkli 7. září, teda minulý týden, pro podezření z krádeže a následně byl propuštěn na kauci až do začátku prosince, z čehož odvozuji, že někdy v prosinci to asi se bude u soudu řešit. Tím druhým parťákem je mladší 26letý muž z Havantu, kterého policisté zatkli o dva dny později a v době policejního oznámení zůstává ve vazbě. No, co se týká toho festivalu, tak ten se konal právě v polovině srpna a podle pořadatelů se v areálu vystřídalo kolem 77 tisíc lidí. Hráli tam lidi jako Skrillex, Fortet, Faithless, Madness, Scissor Sisters, Kneecap, Scooter nebo Shaggy. A možná právě dosah celého festivalu vysvětluje, proč si zmizení tak velkého množství materiálu nikdo okamžitě nevšiml. Klapy mohli říct, hele, my jedeme pro ty panely, poslal nás John nebo něco takovýho, jo.
0: Poslal nás Skrillex.
1: No takže zatímco většina všemníků si z festivalu na památku odnese nějaký takový ty náramky, tričko nebo kocovinu, tak někdo z Boomtownu údajně odveze rovnou kus silnice.
0: No, tak pokud ji náhodou máte doma, tak ať slouží.
1: Jo, já prosím, ale mě to nikomu neříkejte.
0: To mám, to jsem si přivez z Anglie.
2: Pondělní odpoledne na Express FM.

0: Express. Dopravní
1: servis. Nehodu hlásí D3 na 79. kilometru ve směru do Prahy. Auto by mělo být ale jenom na krajnici, tak jeďte opatrně. D8, 22. kilometr ve směru do Ústí nad Labem. Tam je neprůjezdný levý jízdní pruh. Silnice 1/55 hlásí hned dvě nehody, ale blízko sebe, takže je možné, že jsou to jenom dvě hlášení stejné nehody. Každopádně dávejte pozor u Velkého Týnce na Olomoucku i u Krčmaně hned vedle. Je to dopravní nehoda se zraněním, tak opravdu velmi opatrně. Pak ulice Lány v Brně, Palachova a na návsi v Ústí nad Labem a na Folimance v Praze taky hlásí nehody, tak pozor, ať do toho nevlítnete. Kdybyste náhodou něco spatřili, tak nám to klidně hlašte na 602-604-903. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
2: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
0: Express

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Počkej, ty už si uklidila.
4: Jo.
3: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
4: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
3: Au, to znělo osobně.
4: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Sportuješ, chceš svaly, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
11: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
12: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
13: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
16: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
17: Express FM.
18: Hudba. Na prvním místě.

0: Dubí, Sunset, no to vlastně už za chvilku bude, viď?
1: No,
0: přesně. Že nám tak zapadne slunce, ale my tady máme takové prostředí, kde slunce vlastně nikdy nezapadá.
1: Ne.
0: My jsme takový sluníčkáři.
2: My jsme sunshining people. A což konec konců sunshine by si mohl dát třeba na SPZ-ku, že jo?
0: Moh, no, počkej, sun zhyne. Ano, moh, no.
2: No, dáš tam ale jedničku a to?
0: No, jedničku místo jít, že i myslím si, že nemůže být, nebo může, nevím, to je jedno. Každopádně my jsme se tady bavili o SPZ-kách, nebo chcete-li správně, jak Petr poznamenali, RZ-kách, že jo, protože to jsou registrační značky. No a napsal nám jeden z našich posluchačů, který si před lety pořídil BMW z Německa a když si přišel pro značky, tak jenom koukal, protože dostal značku, která končila 007. Ale to nechtěl jí, jakoby, že prostě ji fakt dostal z pořadí. To je docela zajímavý, viď?
2: A on se jí vzdal?
0: Já nechal si jí, ale jakože, že jako...
1: Jo, že o ní nežádal.
0: Jakože jí nechtěl, jako, že si o ní jako neřekl, přesně tak. Ten posluchač se jmenuje David a taky si prý koupil jednou Forda od dopravního policisty a ten měl ten Ford značku 2A77733. Tak to asi byla náhoda, že?
2: Přesně, stejně jako je náhoda, že máš pick-upa a dáš si tam fuj bahno třeba. Já to teďko zrovna koukám. Nebo si tam, nebo máš Mercedes, dáš si tam pan Carlo, nebo...
0: No.
2: Úplně mi dostala ještě jedna poslední, ta byla výborná a ta je na nějakým odtahovce a tam je autovrak.
0: No, taky nám samozřejmě píšete vy, děkujeme za to. Michal zazpomínal na českého spisovatele Ladislava Ziburu, který o sobě rád prohlašuje, že není příliš zdatný řidič a on si ten řidičák udělal až poměrně pozdě a tak na svém autě měl, nebo možná ještě pořád má, promiňte.
2: No. Teď jsem viděl auto a to měl zase ty vole, sorry.
0: Jiný Michal nám napsal, že v centru Prahy občas potkává auto s dvojsmyslnou SPZ-kou moc peněz. Nevím, jestli stálo, nebo že třeba za něj dává moc peněz. Jde o to, jak často jezdí do servisu asi.
2: No, ale víš co, lidi jsou prostě tvůrčí a mají fantazii.
0: A hned dvakrát se nám sešla zajímavá SPZ-ka. Je to soused jednoho z našich posluchačů a i Zuzka si toho všimla v pražské Úhříně vsi, kde jezdí Porsche s SPZ-kou Not Human. Zuzka píše, že na řidiče není vidět, tak kdo ví, jestli v tom je human nebo není. Možná to je nějaký už samoředitelný.
2: Hele, teď jsem viděl ještě jedno, viděl jsem dvě auta, jo. Jedno mělo za spozdě a druhý byl bavorák, Tomáš Dupozdě a na té fotce nemá přední kolo, takže evidentně jako ví, o čem mluví.
0: Spoždění se bude zhoršovat.
2: Ano.
0: No tak my vám děkujeme za vaše SMSky. Pokud byste si ještě náhodou vzpomněli na nějaký úlovek, nějaké zajímavé SPZ-ky, která vás pobavila nebo třeba i naštvala, tak klidně napište 602 604 903.
3: Express. Express Drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Rozpočet ministerstva životního prostředí by měl v příštím roce klesnout po druhé v řadě. Návrh počítá s jeho snížením o 700 milionů korun. Střednědobý výhled na roky 2028 a 2029, který vláda zveřejnila, budí ještě větší otázky. Z národních zdrojů se kabinet nechystá dát na ochranu klimatu ani korunu. Cena severomořské ropy Brent vystoupala v pondělí na téměř 108 dolarů za barel a dostala se tak na nejvyšší úroveň od letošního května. Trhy reagují na další zhoršení situace na Blízkém východě, kde je po útoku mimo provoz strategický saudský ropovod. Teniska Kateřina Siňaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsend oslavila 200. týden v čele světového deblového žebříčku. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je jen pouze legendární Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou o 37 týdnů déle. Po chladném ránu s mlhami nás zítra čeká skoro jasno až polojasno a teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Do poslední hodiny vstupuje pondělní Express Drive, jsou u toho s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Minimálně. A střídali se tam.
1: Střídali se tam, většinou tam byli všichni tři, že jo, po většinu času. Na vrcholu se střídali, ale vždycky v top ten prostě byli. Tyhle ty tři jména prostě byli. Jo, teďka samozřejmě poslední byl Djokovic a ten teďka klesnul na 12. místo. Takže 1248 týdnů dlouhá etapa a dlouhá prostě
0: nadvláda
1: tady té trojky definitivně skončila.
0: No ano, nic netrvá věčně.
1: Já jsem koukal, kdo tam byl, než se tam objevili v tom, v té top ten, jo, před těma 24 lety. Tak poslouchej, jo, Leighton Hewitt byl jednička.
0: Ano.
1: Němec Tommy Haas byl dvojka. Andre Agassi z Ameriky samozřejmě trojka. Marat Safin z Ruska čtyřka. A Tim Henman byl, Brit byl pátý, jo. Pak tam byl Ferrero, Costa, Grosjean, Moya, Kafelnikov. Některý jména už si už ani nepamatuju. Přiznávám bez mučení.
0: Ale jsou to všechno docela zvučná jména.
1: Jo, ale jako ty, třeba ty Španěli si jako pamatuju spíš už jako, nebo i Grosjeana, toho mám spojeného spíš s formulem a Roména Grosjeana, víš, jako že se ani nepamatuju, že Sebastian Grosjean byl jako dobrý tenista.
0: Já jsem teďko viděl takový archivní video Andre Agassiho, jak nastoupil na kurt a měl na sobě jaký plísňový šortky, víš, jak
1: to jsou legendární džínový jeho, ještě takový ty krátký, že jo, v té době ještě. No,
0: samozřejmě,
1: teďka to mají jako pod kolena, ale McEnroe a Agassi a tady ta éra, to nosili všechno pěkně na haberu, no. Jakože jim z toho málem vypadlo moudí.
2: Express. Express Drive.

0: seš tlustá, fakt nechutný.
1: Pošli to heslo, jinak tě reportuji.
2: Trapný, všichni se ti smějou.
3: Je nevadí, že jsem starší než ty.
4: Tak co, líbí si ti tvoje nový video?
5: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2, a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečněvsíti.cz.
6: O2. Více ze života.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
8: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
9: Spěchejte na www.webglobe.cz.
10: Klíč je mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
13: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
14: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
15: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
16: Trenirkarla.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
18: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
19: No to není možný.
18: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz
20: Express. Music first. Express FM.

0: V rámci našeho dnešního hudebního putování jsme se podívali leckám před malou chvíli i na Manhattan. Tohle totiž byly Carlita a Sophie Tucker.
1: No, já tady mám pro tebe pár takových zajímavostí. Představ si, že i když 99% všech lidí na světě si bude myslet, že jsi ošklivý, pořád se najde 80 milionů lidí, kteří se budou myslet, že jsi hezký.
2: A to je pozbuzující, vy?
1: No, to je skvělý, mě to právě potěšilo. Mám tady potom taky takovou zajímavou věc, že čím osamělejší, deprimovaný seš, tím větší máš sklon k tomu binge-watchovat seriály.
0: Aha, no, pozor,
1: to to dost vysvětluje, když jsem neměl ještě holku a rodinu, ale to možná bude i tím časem, tak jsem hodně koukal na seriály v kuse.
0: Já právě, když jsem neměl holku, tak jsem na seriály nekoukal vůbec.
1: Ty jsi hledal ty holky, víš?
0: Já jsem se snažil nějak položit do víru dění a tak nějak lovit jako v reálu, ale zrovna včera jsme se svojí ženou binge-watchli jeden film, jeden seriál, a takže jako ono možná výjimka potvrzuje pravidlo.
1: Myslím, že se k tomu dostaneme ve čtvrtek,
0: předpokládám, že to bude se k tomu tvůj tip. Určitě dostaneme.
1: Tvůj tip pro naše posluchače, co se sledování týče. No a poslední, lidé, kteří jsou často objímáni, jsou méně nemocní. To je zajímavý, to bych čekal opačně.
0: Jsem tu s hugem připraven.
1: Free hugs. To bych čekal opačně, protože ten kontakt bych čekal, že víš, jako ty bacily...
0: Že
1: jako,
0: něco nakoupíš.
1: No, že ty bacily jsou jako blíž k tobě.
0: Tak ne při každém objímání musí dojít k nějakým blížším kontaktům, že? To je takový toto. Navíc třeba teď jsem zrovna se o tom bavil s mladšími ročníky, že to je jenom takový, občas je to i s těma mladýma náznak takových obětí.
1: Takhle, tady na obrázku, který u toho je, u téhle informace, je opravdu vřelé a těsné oběť.
0: Hodně, hodně těsné.
1: No, jako jsou to dva chlapy, ale jako předpokládám, že ta tačka se synem, a tak nebo můžou to být samozřejmě třeba...
0: Kolegové.
1: Kolegové.
0: Nebo, já se s tebou tam, nebo kamarádi.
1: Já se s tebou teď objímat nebudu, protože mám pořád trochu rýmu a nechtěl bych, aby jsi byl spíš nemocný než zdravý.
0: To si hodnej, u nás se zase rozjela slintavka, takže nerad bych se...

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehodu hlásí D5 na druhém kilometru do směru do Plzně, to znamená na výjezdu z Prahy. D1 278. kilometru do směru do Ostravy, tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh. D0, tedy Pražský okruh, pozor ve směru k D1, a to na 9. kilometru, i tam je neprůjezdný jízdní pruh a tentokrát pravý. Dále je nehoda taky na silnici 43 v obci Lipůvka na Blanensku a na silnici 53 u Miroslave na Znojemsku, Česká ulice ve Zlíně a Šumavská v Praze. Taky hlásí nehody, tak dávejte pozor a jeďte opatrně.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Čau, mám tu pár cviků, co tě zbaví podzimní depky. Začneme klikama.
3: První klik, čaj na zahřátí. Druhý klik, masážní olej. Třetí klik, sluchátka. Čtvrtý klik, Alza Plus s doručením zdarma a slevami. Všechno na pohodu naklikáš na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
6: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Music. First. Express FM.

0: Vždycky, když vidím Better Now, tak si vzpomenu na Marcela Wallace z Pulp Fiction, jak hlasem Václava Vidry říká: je ti líp, ty smrte.
1: A toho mluvil Václav Vidra.
0: Jo, ty jsi neviděl někdy dubbing?
1: Jo, viděl, ale jako já si, jako možná víš co, v dnešní době jsem velký fanoušek dubbingu, umím si i přiřadit už hlasy, které pro mě donedávna byly neznámými, ale v té době jsem znal akorát tak Moravce. Jako no.
0: Václav Vidra mluví Marcela Wallace. Takže když si představíš přesně toho ohromného Afroameričana, abych byl korektní, a vedle něj Václava Vidru, jak je to ještě jako o to vtipnější. A on má takový ten hlas, jako, který se k němu podle mě vůbec nehodí. Já neznám originál, se přiznám, já jsem nikdy neviděl Pulp Fiction v originále, protože miluju ten dubbing.
1: Ne,
0: ale Alexej Piško prostě mluví Bruce Willise, tak jak to má být, že? Jako i Samuel L. Jackson a John Travolta jsou skvěle nadabovaný, je to prostě všechno v pořádku tam.
1: No vidíš to, a pak mu to asi vyčaroval Pavel Rýmský, který začal potom dabovat Samuel L. Jacksona. A dokonce mezi dabéry Samuel L. Jacksona, to jsem si tady rychle našel, patřil i Tomáš Juříčka nebo Vladimír Kratina.
0: No vidíš to.
1: Také Libor Hruška a Pavel Šrom.
0: No a já přemýšlím, kdo ho daboval právě v těch Pulp Fiction, no. Protože Vidra dělal Marcela Wallace, takovýho toho...
1: Jo, ty myslíš úplně toho velkýho...
0: Jak mu telefonovali,
1: jo,
0: no, jo, jenom jo, jako,
1: takhle,
0: že,
1: no, tak to...
0: Jak tam poslal Wolfa přece. Jo,
1: takhle, pro mě, no. Já jsem si ho splet se Samuelem.
0: Jasně, no.
1: Omlouvám se
0: a všem. Pak ho Bruce Willis porazil na té křižovatce přece.
1: Je vidět, že dnešní čtyřhodinovka se mnou zacloumala.
0: No a to uvidíme, jak se bude cloumat třeba ve čtvrtek, protože tento týden máme celý takhle posunutý starty.
1: Já se potřebuju nahodit na ty kole, na ten rytmus, a pak už to bude dobrý.
0: Jak říká majitel tady našeho domu mediálně internetového, na kolejit se potřebuješ?
1: Na kolejit, jo.
0: No.
1: A nacítit.
0: No, nacítit.
1: A navnímat.
0: My to navnímáme do zítra a budeme se na vás zase těšit. 15 až 19, to je náš čas pro tento týden.
1: A ani nevím, jestli tu budeme sami nebo přijde Maruška. Říkala něco?
0: Dneska jsem ji tady viděl.
1: Takže asi přijde Maruška Jedová ze Seznam zpráv se svými knihotypy.
0: A kdyby ne, tak my něco vymyslíme.
1: My hodně čtem, to je jasný.
0: No, já čtu mezi řádky.
1: Teď jsem to chtěl říct.
0: Tak čau zítra.
2: Ahoj. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

Express FM.

0: vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Žila byla jedna princezna, která nemohla spát. Noci trávila převalováním, rána se stuhlým krkem a princ, ten pořád nikde. Až jednoho rána otevřela okno a spatřila, že v průhonicích otevřel prodejnu Pan Matrace. Od té doby spí jako v pohádce. Pan Matrace, nově v průhonicích a na webu panmatrace.cz.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na regbity.cz.
8: RegBity, záruka kvality.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Tento týden budou plátna kin patřit premiéře filmu Bára Basiková. Časozběrný dokument Heleny Třeštíkové, který si z Karlovarského festivalu odvezl cenu diváků, sleduje na ploše 50 let nejen profesní dráhu výjimečné zpěvačky Báry Basikové od rokových začátků v kapelách Precedence a Stromboli přes výrazné muzikálové role až po solovou tvorbu, ale především osobní cestu ženy, jež s neobyčejnou otevřeností odkrývá svět plný napětí, vášně, zranitelnosti i samoty uprostřed slávy. Bára Basiková otevřeně mluví o depresích, nevydařených manželstvích i touze po lásce a přijetí.
2: Jsem totálně nezařaditelná. Tady je Bára Basiková.
3: Bára Basiková.
4: Kdo má mojí občanku? Tak mi dej.
2: Všechny ty manželství jsou je přes kopíra. Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
5: Vy jsme si prostě to dítě přáli.
6: To vneslo do té rodiny takový slunce, takový štěstí.
1: Také druhé premiéře tohoto týdne vévodí žena. Mimořádná německá herečka Sandra Hiller, která si za svůj výkon ve filmu Rose odvezla stříbrného medvěda z Berlinále. Pohlcující historické drama je také rakouským kandidátem na Oscara. Po bouřlivých časech 30-leté války se v odlehlé německé vesnici objevuje tajemný voják. Toho hraje Sandra Hiller. A ten voják tvrdí, že je dědicem opuštěných pozemků. Jeho snahu o přijetí do místní komunity komplikují podezřívaví vesničané a jedno tajemství. Do vesnice totiž Rose dorazila pod cizí mužskou identitou. Ve vizuálně syrovém černobílém filmu o ženě, která si v nelehké historické době přisvojí identitu padlého vojína, aby co by muž nabyla větší svobody a s ní spojené možnosti získání majetku, hrdinové mluví strohou němčinou, inspirovanou tehdejším jazykem. Režíroval Markus Schleisner.
7: Hab nie denken können früher an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem heute heil herauszukommen. Wer bist du?
0: Express Filmix
8: na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
8: Express.

0: Sberbanka.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Music. First.
4: Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Trendy Express. Trendy Express.
1: Jak jste si užili prázdniny? Doufám, že báječně. Ano, pořad Trendy měl taky prázdniny. Ale jsme opět zpět, protože Trendy nespí. Podíváme se na to, jak to vypadá z Met Gala 2027, protože to je lehce v problémech. Metropolitní muzeum totiž musí najít nové téma výstavy. Podíváme se na to, proč aktuální trend gem maxingu je tak problematický a taky si samozřejmě řekneme, co to vůbec ten gem maxing je. Pojďme na to.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Met Gala na příští rok má problémy. Když jsem se dozvěděla, že to téma příští rok té výstavy v Metropolitním muzeu bude podsta Johnu Galliánovi, říkala jsem si, my už jsme oficiálně uncancelled. Nejsme. John Galliano patří k návrhářům, jejichž vliv na módu lze jen těžko přehlédnout. Zrušení jeho plánované retrospektivy teď znovu otevírá otázku, můžeme obdivovat dílo a zároveň nepřehlížet člověka, který za ním stojí. Odpověď je znovu nejasná. Záleží totiž, co je to za hříchy, co je to za člověka a kdo o jeho návratu rozhoduje. Kariéra Johna Galliana nabrala strmý pád v roce 2011. Na veřejnost se tehdy dostalo video z jedné pařížské kavárny, kde byl John Galliano pod vlivem a pronášel různé antisemitské výroky, chválil Hitlera, byla to tehdy hrůza. Dior návrháře okamžitě propustil, francouzský soud ho uznal vinným z veřejných urážek, založených na rase, náboženství či etnickém původu. Galliano se také léčil, věnoval se studiu, no a jestli se nepletu, tak se vlastně i během té své léčby a během té své, řekněme, nějaké jako společenské rehabilitace, setkával se zástupci židovské komunity. Omlouval se a tak dále, studoval antisemitismus a tak dále. Od roku 2014 už pracoval pro Maison Margiela, takže to nebylo jako, že on byl jako cancelled až doteď. Možná jste to nevěděli, říkali jste si, tak ten John Galliano celou dobu nic nedělal. Ne. On se tak jako vlastně docela rychle vrátil do světa módy. No a právě proto, že už 10 let pracoval pro Maison Margiela do roku 2024, si možná módní svět a taky Anna Wintour už mysleli, že se to jako přehnalo a že je v pořádku udělat takovýhle téma. No a i když údajně docházelo i k diskuzím s židovskou komunitou nejenom v New Yorku, která nebyla vyloženě proti té výstavě, jenom říkali, hele, pokud bude součástí i ta část o tom skandálu, nejenom, že ho budete chválit a bude to jako citlivě zpracovaný vůči jako naší komunitě, tak my jsme s tím v pohodě. Ale i přes veškerou snahu nakonec přišlo vyjádření, že výstava se ruší. Galliano v tom svém prohlášení uvedl, že si je nadále vědom bolesti, kterou svými někdejšími slovy způsobil a nechce, aby projekt přinesl další zranění nebo dostal muzeum potlak. Co výstavu na jaře 2027 nahradí, Met zatím neoznámilo. No a my budeme tím pádem čekat, co nového stihnou připravit a jak se to samozřejmě potom odrazí také na tom Met Gala.
1: Trendy Express na Express FM.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna. Express FM. Hudba.

0: Další vydání pořadu Trendy přináší také další trend, no řekněme problematický, další trend maxing. Tentokrát je to gym maxing. Někdy se tomuhle trendu také říká whimsy maxing. O co jde? O kamínky. Lesklé, barevné, nalepovací, které lze nalepit na všechno, na nehty, na tvář, pleťové masky, sešity, láhve, sluchátka, notebooky, zápisníky, telefony i váš narozeninový dort. A s narozeninovým dortem tenhle trend vlastně taky souvisí. K masivnímu rozšíření tohoto trendu totiž výrazně přispěla oslava 29. narozenin americké modelky a influencerky Kylie Jenner, která v srpnu sdílela fotografie dortu a dalších dekorací, které byly pokryty právě barevnými nalepovacími ozdobami. Proč je tento trend tak problematický? No jde zkrátka o zbytečný jednorázový plastový odpad, který je těžce recyklovatelný a také stěžuje recyklování těch předmětů, na kterým jsou ty kamínky nalepeny. Dekorativní nalepovací kamínky jsou obvykle vyrobeny z akrylátu, polystyrénu nebo PVC. Rizikové jsou právě pro svou jednorázovost, materiál a také velikost a tvary, protože tyhle ty drobné plastové ozdoby mohou při mechanickém třídění na dotřiďovacích linkách propadávat síty a unikat do zbytkového odpadu, kde se postupem času mohou rozpadat na problematické mikroplasty. Takže než se pustíte do trendy oblepování věcí jednorázovými plasty, zamyslete se, zda to opravdu stojí.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Britská značka Dyson, kterou vede inovátor James Dyson, už dávno nedělá jenom vysavače, fény. Má samozřejmě ve svém portfoliu třeba sluchátka, lampy, no a nově taky docela, musím říct, podle mě kontroverzní kartáček na zuby, nebo kontroverzní, rozhodně to je něco, co budí vášně. Protože to není samozřejmě obyčejný kartáček na zuby. Jo, inovace se jmenuje Dyson Camera Jet a je to vlastně elektrický zubní kartáček, který má kameru a taky kombinuje kartáček se zubní sprchou. Odrazili se vlastně od toho, že oni dělali dlouhá léta výzkumy o tom, jak si lidé čistí zuby, co jim třeba na tom jako vadí, co je nebaví, a samozřejmě se dostali k takovému aktuálnímu problému, a to jsou mezizubní prostory. Používání mezizubních kartáčků, používání nití a tak dále. Je to taká jako nepohodlná, časově náročná činnost a hodně lidem se to nechce dělat. A tak si v Dysonu řekli, hele, a co kdyby to dělalo rovnou ten kartáček, že jako nemusím, že si vlastně čistím zuby, tam bude taková jako tady ta sprcha, takže mi to sem tam jako profoukne i ty mezizubní prostory a já nebudu muset po čištění ještě trávit další minuty tady s nití, něco si tady jako šuchtat. No a právě tohle všechno ten nový kartáček dělá. Co se mi zase líbí na tom Dysonu, jo? Jak je to zase celý promyšlený, protože už jsem viděla nějaký influencery na internetu, kteří si samozřejmě ten kartáček pořídili a hodnotí ho tam. Tak co je taková věc, aby vám fungovala ta kamera a aby vám samozřejmě jako správně taky fungovala ta sprška na ty mezizubní prostory, tak samozřejmě má to dokovací stanici, v té se to nabíjí, ale navíc se vám v téhletý dokovací stanici doplňuje do toho kartáčku speciální ústní voda, do té antigravitační nádržky, která nemoc pění, jo? Takže si musíte k tomu kupovat tu vodu samozřejmě. Teď je otázka, bude vám to fungovat s nějakou jinou vodou než jejich. A do toho potřebujete pastu, která nepění, kterou si zase ty influenceři koupili, jakože to je jejich nějaká Dyson pasta, takže skvělý biznis, zase vy si nekoupíte jenom ten kartáček, ale oni předpokládají, že vám budou dodávat i ty čistící prostředky na vaše zuby. A musím říct, že většina lidí se vlastně vyděsila ve chvíli, takhle za prvý nikoho moc nebaví čistit si zuby a koukat na mobilu na svůj ústní dutinu. To teda bylo takový, z toho lidi byli hodně rozhozený. A potom samozřejmě lidi, kteří doma už podle mě mají vlastně tu sprchu na ty mezizubní prostory, vědí, že je s tím potřeba se trošku naučit, aby vám to stříkalo kam má a nestříkalo to všude, kam nemá, což je po celý koupelně. Takže většina lidí tady ještě dostávalo úplně jako vlastně šoky, když ono to totiž jako z ničeho nic prostě vystříklo a samozřejmě koupelna jako ve sprše, jo. Takže, ale ano, kartáček by měl být dostupný i u nás. Myslím si, že cena se bude pohybovat někde kolem 12-13 tisíc korun. Tak to je jenom takový jako nějaký první reakce na tenhle ten další virální produkt téhletý značky.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Express. Trendy Express.
1: Jestli do těch aktuálních trendů patří nějaký virální produkt, tak je to určitě iPhone Duo. Apple po téměř dvou dekádách představil svou první skládačku s názvem iPhone Duo. Zařízení velikosti odpovídá si cestovnímu pasu, a to v případě teda, kdy je ve složeném stavu. Po otevření se vám zpřístupní 7,6-palcový vnitřní displej a konstrukce z titanu. Jinak ta využívá kloub, který vám právě umožňuje to otvírání. V tom kloubu je víc než 100 součástek a nějaká speciální úprava obrazovky, která vlastně minimalizuje ty odlesky a viditelnost toho místa, toho ohybu, kde se vám vlastně ten celý ten telefon a ten displej otvírá a zavírá. Rozhraní podporuje práci ve dvou aplikacích vedle sebe, nebo si můžete samozřejmě jako otevřít dvě okna stejné aplikace. Oni to tam třeba ukazují, jo, že můžete, já nevím, na jedné straně toho telefonu vlastně hrát nějakou hru a na druhé straně, nevím, třeba můžete koukat na video, jo, jak se ta hra hraje, třeba koukáte na nějaký návod, chcete si něco splnit. Nebo si můžete na jedné straně pustit Reelska a na druhý TikTok a už ten mozeček úplně si jako to dělat. Jinak vrací se tady taky Touch ID, to je integrovaný v jednom z těch bočních tlačících, a nebo samozřejmě si můžete otvírat svůj nový telefon třeba pomocí Apple Watch. Jinak tam můžete zaregistrovat vlastně i víc prstů. Co se týká foťáků, protože toho se taky týká jedna podle mě z těch funkcí, kterou já si myslím, že možná má jako důvod, proč si koupit tenhle ten telefon. Tak co se týká foťáků, výbava zahrnuje 48 megapixelový hlavní snímač s podporou 4K videa při 120 snímcích za sekundu a potom je tam už jenom druhej, ano, jsou tam jenom dva, 48 megapixelový ultra širokouhlý fotoaparát a potom to má teda ještě FaceTime kameru skrytou pod tím vnitřním displejem. No a proč by se vám teda mohl hodit? Já jsem to říkala už v ranním vysílání, když jsme se bavili ve čtvrtek hnedko po té keynote o tom, že vlastně je to podle mě pro páry, kdy ten jeden z toho páru chce neustále někde fotit. A vy jste potom celý nervózní, když mu vyfotíte těch 30 fotek, jestli si z toho nějakou hezkou vybere. Takže tady vlastně vy máte ten telefon rozevřený. Jo, za další, což je super, může to fungovat rovno jako stojánek, takže se teda můžou i vyfotit sami, že si to někde jako opřou a vyfotí se. Ale vy vlastně fotíte je, takže vy se na tom velkým displeji koukáte, že jo, na ně, jak se fotí, ale oni, ten objekt toho fotografování, se vlastně na tom vnějším displeji vidí, takže má ten náhled, takže vám může říkat ještě trošku doprava, nahoru, oddal to, přibliž to, něco, tady se mi nelíbí, tohleto, zaměř se na tohle a je to prostě celý jednodušší, jo, a to si myslím, že je fajn. Jinak konstrukce spoléhá výhradně na technologii eSIM, zkrátka šetří místo, obsahuje se tam hned dvě baterky, vlastně v každý půlce jedna a nějakým softwarovým systémovým řešením ona pracuje jako jedna. Zařízení nabízí až 24 hodin provozu při rovnoměrném používání obou displejů. Samozřejmě iPhone Duo takhle ještě dostupné barvy, bílá, taková hodně tmavě modrá až do černa. V Česku začínáme na v podstatě 55 tisíc korunách, když by vám stačilo 256 giga. Kdybyste chtěli 2 tera, tak tam už jste myslím na 70 tisících. Předobjednávky začnou 16. října, no a do prodeje budou nový iPhony 23. října.
0: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: No a zakončila bych to nějakou takovou, no, fashion, ale trošku jinak. Po dlouhých 33 letech si fanoušci české fotbalové reprezentace mohou obléknout dres jiné značky než Puma. Od chvíle, kdy kráčí český fotbal samostatně, stála Puma po našem boku. Byla to také německá značka, ano, s tou skákající kočkou ve znaku. Vlastně jsou to jako bratrský značky, ale já věřím, že příběh samozřejmě Pumy a Adidasu asi znáte, takže teď i u nás vítězí teda tři pruhy. Po 33 letech se však jako, myslím si, že designově, co se jako tohodle týká, že zase až takový jako wow, to není, jo. Domácí jsou červené, venkovní jsou bílé, tak prostě máme toho hodně, jo, nový trenér, nový drezy. Barevně si myslím, že jde o takovou jako klasiku. Co se týká těch červených drezů, tak ty jsou vlastně s tím klasickým logem, jak tam máte vždycky, to takový toho jako trouhelníku. To je, myslím, nějaká, oni tomu, myslím, říkají performance. Tyhle ty drezy jsou s tou technologií Climacool a tohleto. Bílý drezy mají na sobě logo Adidas Originals, to je taková ta korunka, taková ta květinka. Jsou z nějaký archivní edice Bring Back, tomu říkají. No a vzadu nechybí pod límečkem ještě nápis Hrdě po generace. Tváří kolekce se samozřejmě stali fotbaloví reprezentanti a reprezentantky a ze známých tváří také Kellyn, který je v Česku tváří Adidasu. Ostrá premiéra domácí sady proběhne 26. září. Češi v pražském Edenu budou bojovat s Chorvatskem a venkovní bílé pak národní tým oblékne 3. října na půdě Španělska v rámci takzvané Ligy národů. Což je trošku škoda, že to je všechno. Teda, co je trochu škoda, že to je všechno. Zatím žádný doplňky, žádný tepláky, mikiny, ponožky, čepice, šály a podobně. A vlastně ten design je taky takový basic, vychází z takový tý aktuální adidasový katalogový formule. Tak třeba příště, jo, stejně takhle. Já si myslím, že u český fotbalový repre je teď důležitější, aby něco hráli, že jo. A že se jim ty nový drezy snad nebudou trhat. Tak jak se líbí vám, klidně nám dejte vědět. No a to je z dnešních trendů všechno. Díky, že jste poslouchali a budu se na vás těšit zase příští týden, zase příští neděli v premiéře a v pondělní repríze. A samozřejmě, když budete chtít, dejte si také náš web expressfm.cz v sekci podcast, kde najdete i trendy. Mějte se fajn a buďte trendy.
1: Trendy Express na Express FM.

0: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
2: Krásný středeční večer všem posluchačům Express FM přeji v tuto chvíli Petr s Pepou, tedy ti dva, kteří pro vás připravují hudební speciál Express Edge. Pokud máte pondělní noc, posloucháte nás v repríze, každopádně máme pro vás dvouhodinové hudební pásmo a čeká vás více jak 30 příspěvků od umělkyň, umělců a kapel z celého světa. Dnes budeme mít zaostřeno na novinky nebo alespoň aktuální věci a myslím, že to bude nejenom pestré, ale i kvalitní. Tolik trochu sebeprezentace na úvod, přejdeme rovnou k hudbě. Po delší době se s novým singlem ozvali Friendly Fires, které mám moc rád, a na jejich novou v pořadí čtvrtou desku se už moc těším. Nemám však k dispozici žádné konkrétní info. Pouze fakt, že Friendly Fires působí už jen jako dvojka. Jejich novinka se jmenuje Lose All Your Friends, no a příjemný poslech 872. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

To byl Alexis Taylor, hudebník a skladatel, ale především hlas respektovaných Hot Chip, který si čas od času udělá radost solovkou a jedna taková mu nedávno vyšla pod názvem Paris in the Spring. Přinesla i doznívající track Out of Phase. No a v Paříži, která evidentně inspirovala Alexise, se ještě zdržíme, respektive v jednom místním zakouřeném nočním klubu, kde se potkala dvojka Dutong. Jejich hudba se dostala i do hollywoodských bijáků a mně se moc líbí následující věc s názvem Surging Memories.

To byla ukázka z nové desky Cassie Bien, konkrétně třetí v pořadí od odchodu jejich zpěváka Toma. Novinka má název Act 3 a vy skladby z ní z vysílání Express FM znáte. Já se dnes rozhodl pro doznívající Nothing Better Than This. Jamie T se po nějaký době k radosti mnohých ozval a potvrdil vydání nového alba a mělo by být 9. října pod názvem Ghosts neboli 100 Days of Mourning. A první single z ní dostal název 3310. Tady je... Like a

0: Jimmy je evidentně nostalgik a v názvu doznívajícího tracku 3310 odkazuje na model mobilu Nokia. Nicholas Carpenter je americký umělec působící a vystupující pod pseudonymem Medium Build. Začínal s indie rockovou partou Little Moses, následně se přestěhoval na Aljašku, kde začal tvořit solově. No a venku má 6 desek a poslední z letošního roku přinesla i následující skladbu.
1: Poslouchej

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge. Právě doznívají respektovaní do Twilight Set. Mezi jejich příznivce se řadí i Robert Smith do Cure. Ne náhodou téhle legendární kapele do Twilight Set několikrát přeskakovali. Tahle skotská parta v březnu vydala šestou řadovku It's the Long Goodbye, která přinesla i doznívající single Design It to Lose. Mám radost, že do našeho vysílání se dostali i Dive, americká parta z New York City, která ve své tvorbě míchá dream pop i shoegaze. Z její aktuální nahrávky zařazujeme single Kitty.

To byly Overpass, mladá parta z Birminghamu, od které jsme v Express Edge už nějaký ty songy hráli. Ten dnešní se jmenuje Union Station. Kdybyste měli chuť je vidět živě, Overpass právě koncertují po Evropě a asi za 14 dní budou hrát třeba v Berlíně. No a asi o měsíc později ve stejném městě jen v maličko větším sále vystoupí i Block Party, kteří koncertují na podporu novinky Anatomy of a Brief Romance. Najdete na ní i následující track. That was the moment I knew I'd fallen for you, a summer of love, piggling, we take your car to the beach.

0: Rozívají Block Party a single Pigwick. Block Party 10. listopadu odstartují série evropských koncertů po boku Interpol. A Interpol vydali 28. srpna 8. studiovou nahrávku This Mirror Weighs a Ton. Jako z producenta si vybrali Andrew Wyatta a já vám rovnou mohu říci, že ta deska je skvělá. Pouštím ukázku v podobě skladby Wings on Fire. Interpol v Express Edge.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem

Na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge doznívají Tiger Joe, americký quintet, momentálně vydávající u labelu Hopeless Records. V březnu tohoto roku vydali svou již sedmou desku s názvem Lost on You a my vám z ní nabídli ukázku v podobě single Ghost. Pokud byste náhodou nezachytili název kapely nebo skladby, kterou vám v Express Edge nabízíme, náš Facebook je vám k dispozici a klidně nám napište, my vám určitě odpovíme. Teď už ale Amberlin a věc s názvem Never Take Friendship Personal.

Začátkem letošního roku se s novinkou ozvali i Joyce Manor, zkušená kalifornská formace fungující 18 let. Její název, teda té novinky, je I Used to Go This Bar. Vyšla u Epitaph Records a přinesla 9 kousků, mimo jiné i ten doznívající. Při našem pátrání po zajímavých partách či umělcích občas narazíme i na zcela neznámá jména a jedním z nich je pro mě i Mopar Star, formace z Philadelphia fungující 3 roky a tohle je jejich aktuální single Wreck the Bike.

0: Express Edge vysíláme na Express FM každou středu od 21 hodin do nestíhá. Můžeš si dát pondělní reprízu, která startuje ve 22 hodin. Konec tohoto bloku strávíme v Kanadě ve společnosti Post Hardcoreových Arms Length. Loni vydali teprve druhé LPčko, které se líbí fanouškům i kritice. Následující The Wave vyšla jako třetí single.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer všem, kteří právě poslouchají Express FM. Přeji dnes ještě jednou tvůrci hudebního speciálu Express Edge, jmenovitě Pepa od mixu a Petr od mikrofonu. Jsme v polovině 872. dílu, takže slušně rozehřátí a připraveni na následující hodinu vysílání. Převládat, jak už je v Express Edge zvykem, sice budou kytary, ale jejich pásmo vám zpestříme i krásnými a talentovanými umělkyněmi. Express Edge najdete na Facebooku, Express FM pro změnu na webu. Brian Fallon je frontman uznávaných a nedávno obnovených The Gaslight Anthem. Je sice křesťan, ale v hudbě zmíněné kapely se odkazům na svou víru vyhýbá. Není to ani případ jeho solovek, i když na nich občas dá najevo lásku k folku. Přece jenom je z New Jersey. V květnu se po 5 letech ozval, a to skladbou Not Bad for New Jersey, a právě tou druhou hodinu našeho dnešního vysílání odstartujeme. Ještě jednou vám dnes příjemný poslech přeji, Petr s Pepou.

Tohle byla ukázka z nové desky dvojice The Black Keys, která jakoby po změně nahrávací společnosti pookřála a v podstatě vydává jednu desku za druhou, respektive jednu do roka. A ta aktuální s názvem Peaches vyšla v květnu a nabízí covery jejich oblíbených umělců. Následovat budou Tooth, mladý a nadějný kvartet z Londýna, který debutoval letos v červnu, a to EPčkem, ze kterého zařazujeme věc s názvem Restless in Bloom.

0: Tolik band pod americká emo parta z Oklahoma, z jejich loňský desky jsme vám nabídli ukázku v podobě tracku The Number Mason. Následující kapelu jsme v Express Edge asi nikdy nehráli. Na důvod se mě neptejte. Každopádně v květnu vyšla novinka 8, která nás zaujala a tak rádi Shine Down zarazujeme. Uslyšte single Dance Kid. Dance.
1: Express Edge.
2: Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Slíbili jsme vám holky, tady jsou, právě dozněly Lime Garden, které vám nabízíme i v běžném vysílání Express FM. Do dnešního dílu Express Edge jsme se rozhodli zařadit jejich hitovku Cross My Heart, pochází z nový desky Maybe Not Tonight. Ve studiu jsou i nadále Petr s Pepou, za malý okamžik se k nám připojí i Jana Bahrych, umělkyně původem z Lucemburska, která působí jako Francis of Delirium.

Doznívají Glary, americká kapela z Philadelphie, v jejíž čele stojí Augusta Koch. No Need to be Lonely je název novinky, ze které jsme pro dnešek vydali doznívající I Want That For You. A novinku máme pro vás připravenou i teď, pochází od Red Boys, kvartetu z Chicaga, kterému z kraje roku vyšla nová v pořadí šestá deska a nutno říci, že vůbec nešpatná. Konec konců, posuďte sami.

0: To byl Red Boys a skladba Light Night Mountain All That. Poslední holkou v tomto čistě dámském bloku bude Becca McIntyre, pardon, Becca Bottomley. Holka se nám totiž v průběhu přestávky mezi druhou a třetí deskou vdala, a to za kytaristu z kapely Marmozec, ve které působí. No a Marmozec vyšlo v květnu po 8 letech nový album. Marmozec a skladba Cutback v Express Edge.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Praze na Express FM otevřeli skladbou We All Might Be Strangers finálový blok hudebního speciálu Express Edge. Pochází z 12. desky, která bývá označována jako zlatá a vyšla začátkem srpna. Kapela se na ní vrací ke svým začátkům a dělala na ní v kolektivu všech 4 hudebníků. Po 4 letech se na scénu vrací kapela Sparta původem z El Pasa, kterou si po svém odchodu z At The Drive-In založil Jim Ward a která momentálně funguje jako trio. Cut a Silhouette, jak zní její název, nabízí přímočaré skladby, které se mně osobně moc líbí. Ta, kterou vám zahrajeme, dostal název Crater.

snad konečně našli bubeníka, který jim vyhovuje, a stal se jim Ilan Rubin, který působil v Nine Inch Nails nebo Angels and Airwaves. Plně se zapojil do procesu vzniku nový desky Your Favorite Toy, kterou Fuse vypustili do světa v srpnu. Vy jste poslouchali čtvrtý single Of All People. Na řadu jdou Coyo, ostější parta z New Yorku, která má venku druhou desku Barely Here.

dozývají Quicksand? Předposlední parta z dnešního vydání Express Edge, 872. díl, je totiž u konce. A čeká vás už jen hudební rozloučení. Z vysílacího studia se s vámi loučí a za pozornost vám děkují Petr s Pepou. Těšíme se na sešenou opět za týden na Express FM. Mějte se krásně, rádi a poslouchejte hudbu. Kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM pro změnu na webu. Pizza Mír.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

Pak je totiž těžký najít cestu zpět. Některý lidi se to snaží pěkně vyprávět a uhrát to, že oni ne, že něco jen slyšeli, tak jako

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Music. First. Express FM.

0: Je a čau dám, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.
1: Express. Express. Express.
2: Hudební zprávy.
1: Music News.
3: Zpěváci celého světa by se měli mít na pozoru, když je poblíž Dakota Johnson a když je náhodou zrovna volná. Po Chrisu Martinovi z Coldplay a Tuckeru Pillsburymu, tedy zpěvákovi role model, zřejmě ulovila dalšího, a to Machine Gun Kellyho. Prý se významně začali přátelit po svatbě Taylor Swift, ale vzhledem k tomu, že si každý střeží své soukromí, bude chvíli trvat, než se dozvíme cokoliv konkrétního. Právní zástupci společnosti Samsung se domáhají zamítnutí žaloby zpěvačky Dua Lipa ve výši 15 milionů dolarů kvůli neoprávněnému použití jejího obrazu na krabici s televizí. Společnost tvrdí, že zpěvačka nemá důvod k žalobě, protože nic nenasvědčuje tomu, že by schvalovala, respektive doporučovala jejich televizory. Navíc fotka byla použita až po obdržení výslovného ujištění, že je vše schváleno, a to i pro malou obchodní balení. Navzdory tomu, že Swedish House Mafia mají nějaký ten nový materiál, tak na příští rok nechystejí žádnou tour ani festivalové sety. Jediné, co připravili, jsou 4 červnové show v Göteborgu na stadionu u Levy. Toto oznámení přichází pouze 2 týdny poté, co vyprodali ten samý stadion koncertem 29. srpna. To byla největší událost jejich dosud 10leté kariéry. Vystoupila na ní také Ingrosova dcera Melina, která se na pódiu připojila k zaspívání písně Don't You Worry Child.
1: Express FM. Novinka. Novinka. Express FM.
4: Let's go.
2: Miley. Bass Persuades.